0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba že v tom, nebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v Kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali ukolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jaký poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. Té nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satiry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzský prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech. Tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vaňkovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě, jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na litu. A pak mi na to povídá.

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s Činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech, plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma pobos.

0: Věčná bude zase já, mě čakaj, má už nikdy, moje děvčatko zalíbené, s úsmevom jsme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to opsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na milování.

U Beše s Milanem Černohouzem to mě těší dvojnásob. Mějte se prýma, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
3: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
2: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: můj hrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách a vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, to jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po hlita po lese s pirátama.
3: Ne, ale, to tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, co by jsme jim ukazovali, tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se hned napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova arka nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No, to vypadalo opravdu, že
3: nás posílají. Ten Bernesí nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešílel, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: A v angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No, na moři je Naďa Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Mayerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: tu pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské,
1: do přístavu,
2: pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec. Já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
1: A jen.
2: A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Mayerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře.
3: Zrychnovská.
2: Dobrá,
3: tak,
2: ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy, dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku a srdečně zdravím paním Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý. To znamená, že svítí sluníčko, a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni byli.
7: Všichni zvracno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze. Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pane, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
10: No, na dálnici jsem. Víš?
9: Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Je takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je protisměru.
10: Ne.
9: Já si představit jako duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. tu velkou. Jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Mně se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na tureckém židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a on říká, ale Naďo, to je přece zbytečný. Ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
11: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židli a
11: nemeditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano,
11: což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
11: To
2: no
11: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
11: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
2: no.
11: Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
11: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prkno,
11: drhnu podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
11: No, ano, já se to učím.
2: Takže
11: ano.
2: Meditace
11: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
11: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
11: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
11: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo,
11: ne, no
2: nebo
11: tak
2: to Petr neumí?
11: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
11: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom ta poslední
11: rozumím.
2: Slova, ty šlágvorty.
11: Já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
11: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového? Takhle bylo potřeba?
11: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
2: Ty představení.
11: Ta svá představení, která mám. Takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
11: Ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si i ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Jeníku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila už o tom mnoho let. Televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu. Já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A... byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: herců.
1: Ano,
2: to byly tyhle ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jsem... jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana režisera Filipa jsem točila u Podskalského taky. Uh-huh. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto
2: ano,
1: pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režisera Kachyni. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel. Ne.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: No, možná štěstí. Režisér.
2: Ne, ne, ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra,
1: ano.
2: Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby.
2: Ale
1: a
2: on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška s Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To je,
2: a to bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: to bylo
1: všechno.
2: Nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje. A proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04, nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Mila Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsem pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám myslím vysoký, já vás zdravím, paní zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Mila Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejste žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mně taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, div otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
11: Že je to blbost. Tych jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
11: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
11: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne, ne.
1: Ne. A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm. Nikdy takhle jste nepodnikali?
3: Ne, buďme pěšky na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod širákem?
3: Ale ne, no to vůbec, no to vůbec ne.
1: Vás to úplně rozesmálo, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod širákem, tak teď ne, ale
3: ani, to už ani by bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klopku, imitátorské dovednosti a nebo Scénka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi. Zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
5: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
5: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
6: Dobré odpoledne, Standa Zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme. Teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
6: Tak to první.
1: Tak to první. Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
6: děkuju,
1: můžu to říct. Imitátorské schopnosti vyhrály. Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
7: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
8: Děda pořalej sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru sérny? Pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
7: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trrá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
9: Tehdy vám takhle na Silvestra automobil po ulici a šíleně prudce vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. No? Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
7: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
10: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám

0: Já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda.
2: Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalibor Kvapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
2: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
2: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
2: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
2: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
2: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Centrum krizové péče v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nově pomáhá i dětem. Lidé v Jablonci nad Nisou dostanou odměnu za péči o městskou zeleň. Agrofert zatím nedostane některé dotace, jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Krajská zdravotní rozšířila služby Centra krizové péče v Ústecké Masarykově nemocnici. Nově ho můžou využívat taky děti a dospívající. Spodní věkovou hranici centrum nemá. Podle vrchní sestry Markéty Matušíkové je důležité, aby dítě ale dokázalo s interventem komunikovat.
2: Když potřebuje nějaký rodič pomoc, šikana, dítě se zhoršuje ve škole, doma se nechová tak, jak by mělo, tak už jsme poskytovali tuto péči v nějaký minimalizované formě doteďka. Ale teď už bychom to chtěli otevřít pro všechny.
0: Od září centrum nově nabízí taky telefonickou krizovou intervenci. Linka je dostupná 24 hodin denně. Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň, informovala o tom mluvčí Jana Fričová. Lidem zapojeným do programu Adopce zeleně město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun, celkem rozdělí poukazy za 21 tisíc. V projektu lidé ve svém volném čase o městskou zeleň pečují. O vybrané plochy s každým z nich má město uzavřenou dohodu o adopci. V Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy vlakovou dopravu. Kontrakt v pondělí schválili radní Prahy a středočeští zastupitelé. Více než 165 miliard korun půjde na provoz příměstských vlaků od roku 2030. České dráhy na linkách vlaky provozují i v současnosti. V tendru porazili firmu RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Vítězný dopravce bude na tratích na území hlavního města a také ve středních Čechách provozovat velkokapacitní elektrické vlaky. Součástí zakázky je i jejich pořízení. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
1: Počasí.
0: Dnes je skoro jasno až polojasno, teploty ve stínu od 28 do 31 stupňů Celsia. Na Šluknovsku bude mírně chladněji. Na horách dnes počítejte s teplotami i do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lovosicích je uzavřená část trojúhelníkové křižovatky u Lovochemie. Kvůli stavebním pracem není možné projet sjezdem od Lukavce dál na Terezín. Sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Právě v 5 od Františka Janačíka a já vám přeju pěkné úterní ráno z Českého rozhlasu Sever. Ano, dneska už je 8. září a pokud nás posloucháte už za malou chvíli, nás čeká pohled do kalendáře, abychom si o dnešním datu řekli s Petrem Jungmanem něco víc. Nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, připraveny Václav Neckář nebo František Nedvěd.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5:11, tak to byl Václav Neckář. Tak pěkné úterní ráno a dnešní datum, to nesmíme vynechat, máme 8. září. Novinky a zajímavosti právě ke dnešku má Petr Jungmann v kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
3: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III. Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip. Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí na severu, tak tuhle chvíli se většinou teploty pohybují docela nízko, je poměrně chladné ráno od 12 stupňů, ale pozor, je tu inverzní počasí, takže třeba na hřebenech hor i 17. Na radaru žádné srážky. A co říká předpověď pro dnešní den? Počítejte s tím, že bude asi nejteplejší den tohoto týdne. Nejvyšší teploty se dostanou na 28 až 31 a bude skoro jasno až polojasno. No a v noci bude pro změnu přecházet studená fronta, takže zítra už budeme mít zase úplně stejně jako v těch posledních dnech.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 22 minut. Extrémní sucho a teploty zničily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. No a největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, Moravě a Jihočeském kraji. A výsadbu musí obnovit třeba i v Písku, kde v lesích usly hlavně listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska s borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 koruna a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrnějc manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci 1 000 000. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten 1 000 000 budeme muset pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti, ale to se zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedla je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Valdemar Matuška na Českém rozhlasu Sever, teď už je tu pozvánka ke zprávám. Obyvatelé Lovosic můžou do 15. září pomoci zmapovat hluk ve městě. I to vám řekne František Janačík už za chvilku.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Soudce ode dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něj dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle něj měli stát podvodem připravit o více než 2 miliardy korun. Obyvatelé Lovosic mohou do 15. září pomoci zmapovat hluk ve městě. Prostřednictvím ankety mohou uvést i konkrétní místo, pravděpodobný zdroj hluku a také dobu, kdy je hlučnost nejvyšší. Minimální mzda v Česku příští rok stoupne o 2,5 tisíce korun na 24 900. Vláda v pondělí schválila koeficient, podle kterého se nejnižší možný výdělek vypočítává. Minimální mzda by tak v příštím roce měla odpovídat necelým 45% průměrného výdělku. Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u letiště Václava Havla v Praze. Silničáři uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště ve směru od Chomutova. Řidiči tak budou muset pokračovat směrem na centrum, otočit se a využít sjezd v protisměru. V 6 hodin ráno začínají platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států. Pohybují se ve výši 15, 25 a 50%. Vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče anebo elektroniku. Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty ve stínu od 28 do 31 stupňů, na horách do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. V dopravních špičkách tak čekejte i další zdržení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, už za chvilku vás pozveme k odpolednímu vysílání a k Alex Minářové a jejímu hostovi a pak nás babské rady naučí třeba jak odstranit vodní kámen z rychlovarné kondice. Ovšem teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou, hrají Vladimír Mišík nebo právě teď Balet.

0: Jednohubky nabídl Vladimír Mišík a na Českém rozhlasu Sever pozvánka na odpoledne, protože po 13. hodině tu bude Alex Minářová, její zajímavý host, a tím hostem bude muzikant Dalibor Kapras.
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.

0: Za minutu bude 6:45. Posloucháte Český rozhlas Sever. Informace o počasí nesmí chybět.
1: Počasí.
0: Tak pojďme k počasím. Aktuální teploty venku většinou okolo 12 stupňů Celsia, ale pozor, je tu inverzní počasí, to znamená, že na hřebenech Krušných hor třeba i 17 stupňů. Předpověď mluví o tom, že dneska nás čeká nejteplejší den z celého týdne. Má být skoro jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty se vrátí zase k těm letním, to znamená 28 až 31 stupňů, ale podle všeho to vydrží jenom ten jeden den, protože v noci opět bude přecházet studená fronta a teploty se vrátí někam ke 20. Toliko počasí.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Aneta Langerová na Českém rozhlasu Sever v 5 hodin a 48 minut. A teď tu máme babské rady. Míříme do domácnosti, naučíme se, jak se zbavit vodního kamene, který může trápit třeba i vaší rychlovarnou konvici.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak to byl Pavel Bobek a Karel Zich na Bowery Street. Vám všem příjemné ráno společně s námi, tedy s Českým rozhlasem Sever. A protože se blíží 6. hodina, je tu také pozvánka ke zprávám, které pro vás dnes chystá František Janačík. Zjistíte se třeba to, že pořadatelé zrušili automobilový Speed Festival. Připomínám, že Speed Festival se měl o víkendu konat v krásné Lípě. Víc vám řekne František Janačík přesně v 6 hodin.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj už nebude platit osobní vlaky mezi Děčínem a Ústeckým Střekovem. Od prosince budou cestující vozit jenom autobusy. Pořadatelé zrušili automobilový Speed Festival, který se měl konat o víkendu v České Lípě. Hasiči rozebírají konstrukci hořícího supermarketu v Kladně. Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty ve stínu i do 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Po změně jízdních řádů v prosinci přestanou jezdit vlaky mezi Ústím nad Labem a Děčínem z nádraží Střekov po pravé straně řeky Labe. V pondělí o tom rozhodli zastupitelé Ústeckého kraje. Radní Tomáš Rieger z ODS řekl, že důvodem je nízký počet cestujících. Kraj letos za provoz na trase zaplatí přes 37 milionů korun. Kraj místo vlaků posílí autobusovou linku číslo 450, která železniční trasu přes Velké a Malé Březno do Děčína kopíruje. Podle Riegera je autobusová doprava výrazně levnější. Petici proti zrušení vlaků podepsalo přibližně 1300 lidí, kraj ale návrhu nevyhověl. Česká Lípa měla o tomto víkendu hostit Speed Festival pro příznivce automobilového sportu. Pořadatelé ho ale zrušili s odvoláním na změny v rozpočtu a podpoře partnerů. Oznámili to na sociální síti. Letošní ročník měl být největší v historii festivalu. Pořadatelé ho přesunuli na příští rok.
3: Tým festivalu uvedl, že v současné situaci by museli omezit připravovaný program, což by neodpovídalo kvalitě, kterou chtějí nabídnout. Vstupné a další vybrané platby by se v těchto dnech návštěvníků měly automaticky vracet. Českolipská radnice informovala, že se veškeré dopravní uzavírky spojené s akcí ruší. Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: V Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu, zasahovalo tam 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů přibližně 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila také těžká technika. Ta teď konstrukci stavby rozebere. Nikdo nebyl zraněný, škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře vyšetřování příčin kladenského požáru potrvá zřejmě delší dobu. Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po pondělním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle Babiše rostoucí marže rafinerií a také jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto premiér řešit na evropské úrovni.
4: My samozřejmě to sledujeme, jakož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
1: Ceny pohonných hmot stále rostou. Litr benzínu stál v průměru 43 korun a 62 haléřů a je to o více než korunu 50 za jeden týden. Nafta je také dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči v Česku průměrně dají 47 korun a 21 haléřů.
2: Počasí.
1: Dnes skoro jasno až polojasno, teploty ve stínu od 28 do 31 stupňů Celsia. Na Šluknovsku čekejte trochu chladněji, na horách počítejte s teplotami i do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V centru Litoměřic pokračují opravy ulice Dlouhá u centrálního náměstí. Do listopadu je uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Vavřinecká a Jezuitská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Severy i dnes při úterku. Zprávy od Františka Janačíka jste slyšeli. Za chvilku tu bude další z kriminálních případů ze severu Čech a opět obehraná písnička Falešná investiční nabídka, díky které tentokrát přišly o peníze dvě ženy z Lounska, tak si na to dejte pozor. Před 6:30 pak vyrazíme do centra Hřenska, kde byste kromě jiného našli velmi zajímavou budovu, starou plynárnu, a my si ji prohlédneme podrobněji před 6:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo Věra Špinarová.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Dvě ženy z Lounska naletěly na falešnou investiční nabídku a dohromady přišly téměř o 1 000 000 korun. 77letá a 51letá žena uvěřili slibům o výhodném zhodnocení peněz a řídili se pokyny podvodníků. Jedna předala hotovost kurýrovi a druhá posílala peníze přes platební aplikace. Teprve když začaly mít o investici pochybnosti, obrátili se na policii. Podvodníci často lákají oběti přes reklamy, které slibují rychlé a zaručené zisky. Někdy zneužívají i jména známých osobností nebo firem. Takže pozor, nedávejte nikomu kontrolu nad svým počítačem a o svých platbách vždycky rozhodujte sami.
0: Krimi historky. Dobré ráno

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, pěkné ráno. Tak aktuální teploty venku okolo 12-13 stupňů Celsia. Na Hřebenech hor naopak, tam je klidně až 17. A jaká je předpověď na úterý? Čeká nás asi nejteplejší den celého týdne, nejvyšší denní teploty se dostanou na 28 až 31 stupňů Celsia. Takže takový letní den, ale jenom jeden, protože z úterka na středu se znovu zpátky počasí vrátí k těm 20, které jsme tu měli v minulých dnech. Více dozvíte za půl hodinky přímo od meteorologů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Míříme křížem krajem a tentokrát míříme do Hřenska. Až budete procházet někdy centrem Hřenska, tak asi 500 metrů od břehu Labe po pravé straně narazíte na takovou nenápadnou odbočku do skal. Ta cesta vás dovede k neobvyklému domu, který byl postaven jako plynárna. Podle Evy Bucharové vypadá jako hobití dům.
2: Odbočka vás rychle dovede na prostranství před úzkou skalní rozsedlinou, do které je vestavěn, jak to jenom popsat, chce se mi říct hobití dům nebo zmenšená kopie středověkého hradu. Ten dům vám vezme dech, sotva jste něco podobného někdy někde viděli. Kamenný dům má různé vikýře, terasy, teče pod ním potok, ze skalních výklinků vykukují malé kamenné zvířecí bytosti, snad hlídači domu. Dům byl vystavěn v roce 1905 jako plynárna. Překrásný kamenný dům postavili opravdu jako plynárnu na acetylenový plyn, která zásobovala svítiplynem 12 nedalekých obytných domů. Budova plynárny byla postavena na vhodně zvoleném místě, v poměrně úzké rokli, kde by v případě výbuchu neohrozila obydlené domy v obci. Ke svému účelu sloužila jenom asi 20 let. Během dlouhých desetiletí budova chátrala. V roce 2005 ji zrekonstruoval nový majitel a přeměnil plynárnu na penzion. Vejdete-li dovnitř, ohromí vás mohutné hodiny na zdi. Jejich velká ozubená kola do sebe efektně zapadají, aby hodinu co hodinu hlasitě oznámili, kolik času z dneška zase uplynulo. Verneovské nákresy strojů, historické rozvodné skříně, tlakoměr, telefon, fon na kliku i americká kamna jako originální svítidlo. To všechno ve vás vzbudí zvláštní náladu. Že jde k tomu všemu o svrchovaně strategické místo, to je vám nejspíš už jasné. Doslova kolem stěn plynárny se prodírá zeleně značená skalní stezka. Šplhá do obce Janov k rozhledně, ze které budete mít české i saské Švýcarsko jako na dlani.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 4 minuty už bude 6:30 a na Českém rozhlasu Sever František Janačík přinese další zprávy. Dozvíte se třeba to, že teplická nemocnice dostane nová lůžka, madrace a noční stolky za zhruba 2 miliony korun. Víc ve zprávách přesně 6:30.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Žatec připravuje obnovu vnitrobloku Šafaříkovy ulice s předpokládanou hodnotou přes 23 milionů korun bez daně. Město chce nechat opravit přibližně čtvrt kilometrů komunikace a také chodníky. Přibude i několik desítek parkovacích míst. Krajská zdravotní nakoupila do teplické nemocnice nová lůžka, také matrace a noční stolky za necelé 2 miliony korun. Vybavení si mezi sebe rozdělí například oddělení jednodenní chirurgie, urologie, dětské oddělení nebo jednotka intenzivní péče. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadů, informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v ulici Hejnická. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po pondělním jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něho pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. V Česku začaly růst houby. Lékaři upozorňují, aby lidé sbírali jen ty, které dobře znají, a nedoporučují spoléhat se na mobilní aplikace, které s učením hub pomáhají. Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty dnes do 31 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Policie řeší nehodu osobního auta se zvěří na silnici 1/13 u Bílého kostela nad Nisou na Liberecku. Na příjezdu do Roudnice nad Labem od zahrad pozor na další nehodu se zvěří. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy s Františkem Janačíkem jste slyšeli, vám všem příjemné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si prozradíme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech, a před 7 hodinou tu budeme mít další vydání naší řidičské abecedy, ve které si tak trošku osvěžíme některá záhodná a záludná pravidla silničního provozu. Ale teď už jsou připraveny písničky, které nestárnou, zaspívají Robert Křesťan nebo právě teď Helena Vondráčková.

0: Robert Křesťan, Rangers a na Českém rozhlasu Sever si projdeme, co zajímavého nás právě dnes čeká tady u nás na severu Čech. Připomeňme, že máme úterý, je 8. září. Nejdřív vás pozvu do muzea v Mostě, které připravilo výstavu o fotografování města v historii. Můžou tam přijít i slabozrací a nevidomí a vy uslyšíte víc v našem odpoledním vysílání po 14. V Děčíně na zámku chystají tradiční podzimní chopinovský koncert. Od 6 hodin večer vystoupí pianista Michal Mašek, rodák z Ústí nad Labem, s programem skladeb Chopina, Mozarta a Beethovena. V Ústí nad Labem si můžete na Střekově, kde jinde než tedy na nádraží, prohlédnout Legiovle. Na nádraží bude od 9 ráno do 7 večer přístupná expozice 14 replik legionářských vagónů z let 1918 až 1920. A ještě jednou Most v Radničním parku od 4 hodin odpoledne 19. divadelní vynobraní. Tradiční akce Městského divadla v Mostě zahajuje druhou polovinu divadelní sezóny a součástí programu, to je dobrá zpráva, bude i křest divadelního dne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 42 minut, čas na to, abychom si popovídali o počasí. Na telefonu je teď Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jenom se chci zeptat aktuálně, teď máme docela chladno dole, ale zase je docela teplo na horách, je to tak?
1: Přesně tak. Tak k nám proudí opravdu velmi teplý vzduch a ten velmi teplý vzduch se udržuje hlavně v těch výškách. V dole se trošičku projevuje to, že máme jasnou, měli jsme jasnou noc, proto ty teploty se od země ochlazovaly a teď aktuálně máme v nížinách kolem těch 10, 11 stupňů Celsia a na horách, máte pravdu, tam aktuálně máme i 15 stupňů Celsia.
0: No a pojďme k tomu, jaká situace bude přes den. My jsme slibovali jeden z nejteplejších dní v tomto roce, tedy v tomto týdnu.
1: Ano.
0: Ano, promiňte.
1: Jo, pojď. Ty teploty se samozřejmě přes den vymění, co se týče hor a nížin. V nížinách bude tepleji než na horách, ale přesto všude vlastně na všech místech bude teplo, protože budeme mít vlastně celý den slunečno a ty teploty se nám dneska dostanou v Ústeckém kraji na těch nejteplejších místech 31 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku tam bude o něco chladněji, v uvozovkách 26 až 28 a na horách 23 až 26, takže je vidět, že opravdu teplý vzduch dneska během těch odpoledních hodin bude promlouvat vlastně do všech výšek a opravdu budeme mít prostě návrat léta.
0: Dobrá, a teď ještě nějaký malý výhled, jak se tedy počasí bude vyvíjet v těch dalších dnech?
1: To léto nám dneska bude v podstatě končit, protože během noci už nás bude ovlivňovat studená fronta, takže během noci se nám zatáhne, k ránu už se nám budou objevovat první srážky v podobě občasného deště, přeháněk, nebo taky bouřek. Všechno to půjde vlastně od západu, od jeho západu a postupně během dne zítra bude zataženo vlastně celý den a postupně se srážkami, jak už jsem zmiňovala před chviličkou, s deštěm, s přeháňkami, s bouřkami a zítřejší ranní teploty budou ještě vysoko, 17 až 14, ale odpolední 21 až 24 a na západě, tam, kde bude ta oblačnost nejdříve a těch srážek bude nejvíce, tak tam pouze kolem 20 stupňů Celsia, takže ochlazení o takových 9 až 11 stupňů.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu, tak já děkuji v tuhle chvíli za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Tak dospívala Jana Chládková a teď by měli spozornět všichni řidiči. Co si budeme povídat? My všichni, co řídíme, si myslíme, že předpisy ovládáme opravdu vzorově, ale jen tak si schválně zkuste někdy udělat nějaký testík a zjistíte, že člověk opravdu ledasco zapomene. A možná i proto je tu naše řidičská abeceda. Do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se velmi často chybuje. A dneska uslyšíme, jak je to na dálnici s předností při najíždění do prostředního pruhu. A slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Za 5 minut bude 7 hodin, vy posloucháte Český rozhlas Sever a s ním přichází také za chvíli další aktuální zprávy od Františka Janačíka. Most pokračuje s výstavbou polopodzemních kontejnerů. I o tom budeme mluvit ve zprávách, počkejte si na 7.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku

0: Havel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Řidiči se na opravený most v Roudnici nad Labem dostanou ještě v letošním roce. Most pokračuje se stavbou polopodzemních kontejnerů. Stavební firma je aktuálně staví v Mozartově ulici. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek Ústeckého krajského soudu v kauze zneužívání 2 dětí. Dnes skoro jasno nebo polojasno, teploty ve stínu i do 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince. Uvedl to v pondělí krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu uzavřený od loňského března. Náklady oprav vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
5: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbu krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: V mostě pokračují s budováním polopodzemních kontejnerů na komunální odpad. Teď je stavební firma hloubí v ulici Wolfganga Amadea Mozarta a pak se přesune do ulice Česká. Ještě letos budou moci 4 nová stanoviště využívat také lidé v ulici Antonína Dvořáka. Letos za jejich stavbu město utratilo 6,5 milionu korun. Podle webu města bude s osazováním polopodzemních kontejnerů most pokračovat i v příštím roce, kdyby mělo vzniknout dalších 12 stanovišť za více než 10 milionů. Nejvyšší státní zastupitelství prověřuje rozsudek v případu pohlavního zneužívání 2 dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem dal podmínku muži, který půl roku zneužíval 12-letého chlapce a dával mu za sex peníze. 2x zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Soudkyně Jana Kurešová rozsudek hájí tím, že šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože po něm peníze chtěli.
6: Ohledem na osobu obžalovaného, který se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání. V zaměstnání byl velmi kladně hodnocen, sám kriticky se stavěl k té trestné činnosti. Takže my jsme dospěli k závěru, že se jedná o ojedinělý exces, ojedinělé vybočení z jinak řádného života.
3: Soudkyně Kurešová dodala, že o prověrce z nejvyššího státního zastupitelství nic neví. Trvá na tom, že podmínka je dostatečná. Podrobnosti k případu nabídneme v ranním vysílání ještě před 8 hodinou. Poslanecká sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Se stejným zdůvodněním ho odmítli i senátoři.
1: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty od 28 stupňů do 31 stupňů Celsia ve stínu. Na Šluknovsku bude nepatrně chladněji, na horách čekejte teploty i do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem Úžínem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz, řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. V době dopravních špiček tam čekáte i několik minut. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Právě v 7 od Františka Janačíka jste slyšeli, tak tedy pěkné ráno i dnes. Při úterku právě o něm a o dnešním datu, 8. září, budeme mluvit už za malou chvíli v našem kalendáři. A pak na hokej. Ano, už se to blíží. Hokejisté Chomutova vstoupí ve středu do nového ročníku první ligy. A my budeme mluvit s jejich trenérem Richardem Lobem, a to před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Vaby Daněk nebo Petr Kotwald.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: ve skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dospíval Bobby Daněk v 7 hodin a 11 minut. Dneska máme úterý, tak pojďme spolu do kalendáře. V kalendáři s Petrem Jungmanem teď najdeme zajímavá data a výročí právě ke dnešku.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
3: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III. Three cheers for His Majesty the King. Hip, hip. Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut počasí na severu Čech. Tak u země ještě docela chladno, 11-12 stupňů Celsia jsou nejčastější teploty, na druhou stranu už k nám proudí přes hory teplý vzduch, takže tam je tepleji, někde dokonce i 18 stupňů. No ale jinak předpověď mluví o tom, že před sebou máme nejteplejší den tohoto týdne. Při úterku by mělo být skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Magdalena a Jelen, my teď s Českým rozhlasem Sever míříme na hokej. Totiž za chvilku bude startovat nový ročník Maxaligy, už zítra do něj vstoupí také hokejisté Chomutova, kteří se v úvodním kole představí ve Zlíně. Piráti teprve v závěru přípravy vystužili svůj kádr opět pomocníků z extraligového Kladna, zkušeného Hanzla a litvínovského Šprinara. I proto jde do nadcházející sezóny s optimismem chomutovský trenér Richard Lobo.
1: My samozřejmě jsme čekali nějaké doplnění, které přišlo v 14 dní před soutěží, takže ten tým je kompletní asi až teď v podstatě. Ale s tím jsme počítali, s tím jsme do toho šli. Zase jsme viděli spoustu kluků, samozřejmě ty zápasy jsme různě do toho sestavu rotovali, ale jinak to asi splnilo to, co to mělo. Kondičně jsem věřím, že jsme na tom dobře, fyzicky připravený, silově taky. Teď doladíme nějaké poslední detaily a hurá na to ve středu.
2: Jedna výhra v přípravě pouze. Je důvod pro nějakou paniku?
1: Ne, myslím si, že není. Samozřejmě, byli bychom rádi, kdyby jich bylo víc, ale těch zápasů bylo málo, bylo jich 5. Z toho až ten poslední jsme hráli nějaký sestavě, kterou si asi dokážeme představit do těch zápasů, jak jsme to hodně rotovali, hodně točili. Byla to příprava, je pozitivní vyhrávat, ale počítá se to teď od středy, takže věříme, že to bude lepší.
2: Získali jste dva zkušené extraligové hráče, obránce Baránka a útočníka Martina Hanzla, tak co od nich čekáte?
1: Že budou skvěle hrát a budou velký přínos pro tým. Ne, jsme moc rádi, že tady jsou. Pro nás je to velká vzpruha i pro tu kabinu, že přijdou takhle zkušený hráči.
2: Jaké jsou ambice chomutovských Pirátů do nové sezóny? V té minulé jste si zachraňovali až v posledním zápase, tak asi byste takovéhle drama nechtěli připustit.
1: Určitě nechceme připustit drama z loňské sezony. Ambice, pojďme prostě dobře hrát a uvidíme, co z toho bude. Ta liga je strašlivě vyrovnaná, rozhodou opravdu maličkosti v těch zápasech a vůbec nedokážu odhadnout, kde bychom se chtěli umístit. Chcem pozbírat co nejvíc bodů a předvádět slušný hokej, poctivý, takže uvidíme, kam nás tohle to zanese.
2: Vy jste se svým štábem vlastně se ujali týmu až v průběhu sezóny, v závěru, kdy jste ho zachraňovali. Jaký pocit máte z mužstva? Je silnější než to, které končilo tu minulou sezónu?
1: Tak tu minulou sezónu ten tým končil hodně poslepovaný, protože se zranil asi 9 hráčů a my jsme potřebovali narychlo sehnat kluky, který vlastně, aniž by k tomu v tu chvíli měli nějaký vztah, tak vlastně to pomohli zachránit. A letos to mužstvo je určitě jako kompaktnější v tom, že je spolu. Ta kostra nějakých 17-18 hráčů tady je od začátku, teď se k tomu přibalili noví kluci, ale věříme, že se to sedne s nima a to mužstvo bude šlapat tak, jak má.
2: Zůstal střelec Kosky, tak kolik dál gólů v sezóně?
1: Co nejvíc. Já věřím, že co nejvíc.
2: Bude to 20 aspoň?
1: Já si myslím, že může dát i víc. Ne, uvidíme. Uvidíme. Samozřejmě bude to mít těžký, ta liga ho zná. V tu chvíli to není nic jednoduchýho, ale tím, že přišli další kluci, tak doufejme, že tu pozornost taky strhnou na sebe a malinko tu pozornost z něj uberem.
2: Řekl trenér chomutovských Pirátů Richard Lobo před startem nového ročníku první hokejové ligy. Z Chomutova David Kalvás, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty bude 7:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever a já vám přeju pěkné ráno. Za chvilku už nás také čekají další zprávy. František Janačík vám řekne třeba to, že dopravní podnik měst Liberce a Jablonce připravuje nové webové stránky pro cestující. Víc tedy už za chvilku ve zprávách.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Mezi Ústeckým, Střekovem a Děčínem už nebudou od prosincové změny jízdního řádu jezdit osobní vlaky, potvrdil to radní Ústeckého kraje Tomáš Rieger z ODS. Podle něj trať využívá málo lidí. Kraj na trase posílí autobusovou dopravu ve Špičce. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hetnera tak budou moci lidé například i sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes dorazí na jednání poslaneckého klubu SPD. Politikům koaličního hnutí bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Ti totiž kritizují plánovanou výši schodku 389 miliard korun. Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích nebo obřadní síň ve Vysokém Mýtě. Lotyšsko plánuje zavedení 300% cla na ruské a běloruské obilí, uvedl to premiér Andris Kulbergs. Lotyšsko a Litva v minulém týdnu uvedli, že zvažují dovoz ruského obilí přerušit úplně. Rusko kvůli ukrajinským úderům na přístavy v Černém moři zvyšuje export právě přes Lotyšsko. Dnes jasno, odpoledne čekejte až polojasno, teploty od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách dnes do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech silničáři opravují ulici Vladimírská, vozovka je zúžená do jednoho pruhu, v opačném směru platí objížďka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy o půl osmé od Františka Janačíka. Za chvilku se vrátíme ke včerejšímu tématu, dáme řeč, kdy jsme vzpomínali na Hanu Zagorovou v souvislosti s jejími nedožitými osmdesátinami. Pak před 8 hodinou vážnější téma, dostaneme se k soudnímu procesu kvůli zneužívání dětí, který proběhl v Rumburku. Víc živě. A teď už písničky, které nestárnou, Michal Tučný a právě zmíněná Hana Zagorová.

0: Cesty toulaví, tak to byl Michal Tučný na Českém rozhlasu Sever. Vracíme se ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme vzpomínali na Hanu Zagorovou, protože zpěvačka by v neděli oslavila 80. narozeniny. A vzpomínku přidala i posluchačka Jana z Ústí nad Labem.
1: Já Haničku miluji už od základní školy, prošla se mnou první lásky všechno, blížím se k důchodu a byla jsem na jejich koncertech jednou v Lucerně a potom tady v Ústí nad Labem asi 3x nebo 4x, když byla. Dokonce jsem si na základní škole vystřihovala její fotky z časopisu, mám ten sešit ještě doma, prostě to a provází mě do dneška. A písničku, kterou mám nejradši, tak to je těžké, ale hodně se mi líbí třeba Černý pás, To by nebylo fér, Bludička Julie, no prostě všechny, já znám skoro všechny z paměti.
2: A máte to na deskách ještě, nebo na CDčkách?
1: No já jsem desky darovala synovcovi a mám DVDčka, všechny, co snad vyšly.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45, tak jaké máme počasí? Aktuální teploty venku ukazují docela chladné ráno, ale jenom v nížinách, tam je od 10 do 12 stupňů, zatímco na horách už se přelévá teplý vzduch, tam mají i 17-18 stupňů Celsia, však nás taky dneska čeká nejteplejší den z celého týdne, vrátíme se k létu s teplotami 28 až 31 stupňů, bude převládat skoro jasno a polojasno, tak si to užijte.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Býval Dalibor Janda na Českém rozhlasu Sever 7 hodin 51 minut. Už jste možná slyšeli o případu, kdy 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud ho nejdřív poslal na 3,5 roku do vězení, jenže odvolací senát Ústeckého krajského soudu trest zmírnil na podmínku. Kromě jiného s odůvodněním, že starší z chlapců už byl stejně narušený. Další podrobnosti o případu probereme s reportérem investigativní redakce Radiožurnálu Arturem Janouškem. Arture, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Proč odvolací soud zmírnil ten původní trest na podmínku?
1: Tak ty důvody shrnuje soudkyně Jana Kurešová, která předsedala senátu odvolacího soudu. Řekla, že to půl roku trvající zneužívání, že to byl ojedinělý exces, že podle ní se ti nezletilí obžalovanému sami nabízeli, prosili ho o schůzku, protože si chtěli vydělat. Jenže podle obžaloby to není úplně přesné. Policisté totiž zdokumentovali nejméně 5 případů, kdy naopak ten obžalovaný sám psal tomu 12-letému chlapci, že ho chce vidět a nabízel mu 500 korun, když, cituji, odvede dobrou práci, konec citace. Další polehčující okolností podle odvolacího soudu bylo to, že ten 12-letý chlapec už byl stejně narušený. Soudkyně Kurešová zdůrazňovala, že vyrůstal v problematické rodině, že kouřil marihuanu a že poskytoval sexuální služby i jiným mužům, které pak vydíral.
2: My říkáme, že se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prostě prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nezpůsobil.
0: Oslovení odborníci ale ten rozsudek ostře zkritizovali. Co konkrétně se jim nelíbí?
1: My jsme oslovili třeba nezávislou advokátku a bývalou žalobkyni Věru Novákovou, která se na zločiny spáchané na dětech přímo specializuje. Ta řekla, že soud vlastně přenáší vinu z toho pachatele na oběti a zdůraznila, že jediným dospělým a tudíž trestně odpovědným byl v tomto případu ten obžalovaný.
3: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna. Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak vyšetřuje a hodnotí jeho oběti, kterými jsou v tomto případě 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
0: Bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláma Šermečková-Laurenčíková k tomu měla také názor, je to tak?
1: Ano, ona uvedla, že soud vlastně nemůže rozdělovat děti na ty, které si zaslouží ochranu a na ty, na kterých záleží méně.
0: A co na to říká soudkyně Kurešová?
1: Ta namítá, že odvolací senát nepřenášel vinu na oběti, ale že jen konstatoval, že musí zvážit všechny okolnosti toho případu. Třeba, že obžalovaný vedl řádný život, že svého činu litoval. Já ještě doplním, že ten rozsudek i postup odvolacího soudu teď prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, které může například navrhnout podání stížnosti pro porušení zákona. I kdyby pak nejvyšší soud rozhodl, že

3 minuty chybí do 8 hodiny a to znamená, že za chvilku uslyšíte také další zprávy na Českém rozhlasu Sever. Odvolací soud začne projednávat kauzu manažerů Mostecké uhelné. I to vám řekne František Janačík v 8 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 8 hodin.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Přeměna Šluknovského sídliště má začít v říjnu. Včera o tom jednali krajští zastupitelé. Odvolací soud začne projednávat kauzu manažerů Mostecké uhelné společnosti. Koalice zvažuje snížení navrhovaného schodku státního rozpočtu o jednotky miliard korun. Dnes čekáme jasno odpoledne až polojasno. Teploty ve stínu vystoupí i k 31 stupňům. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Zastupitelé Ústeckého kraje schválili 60-milionový příspěvek pro Šluknov. Peníze jsou na přeměnu tamního problémového sídliště. Výkup domů by měl stát zhruba 285 milionů korun. 200 milionů bude z evropských dotací. 25 milionů korun dá město Šluknov. Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka z ODS začnou práce na projektu po komunálních volbách.
2: V průběhu měsíce října by se to mělo začít rozebíhat, měl by dojít tomu výkupu. Někdy v průběhu října, možná na konci října, a ta sociální práce se tam může taky začít, jakmile přijmeme ty lidi, tak můžeme to rozjet.
1: Kauza privatizace Mostecké uhelné z 90. let se vrací před soud. Bude se zabývat případem dvou bývalých manažerů, kteří byli v roce 2023 nepravomocně odsouzení do vězení. Oba se odvolali proti rozsudku, podle kterého podvedli státu více než 2 miliardy korun.
3: V případu bylo původně obžalovaných 6 lidí. U 3 z nich ale české soudy stíhání zastavily, protože si už odpikávají tresty, které za stejnou kauzu dostali ve Švýcarsku. Tamní justice odsoudila i ex-manažery Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Ti ale do švýcarského vězení nenastoupili a proto jsou teď souzení v Česku. Odvolací soud se dnes bude zabývat i ex-náměstkem ministra průmyslu a obchodu Robertem Sýkorou. Toho žalobce viní z přijetí 3-milionového úplatku. Trojice obžalovaných dostala nepravomocně tresty vězení mezi 3 a 7,5 lety a taky peněžitý trest nebo propadnutí majetku. Všichni vinu odmítají. Proti rozsudku se odvolal i státní zástupce. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Koaliční poslanci zvažují úspory ve zdravotnictví a školství ve státním rozpočtu na příští rok. Po večerním jednání to v České televizi řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů Sobě. Podle něj by tak mohl deficit být nižší o několik miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhla deficit rozpočtu ve výši 389 miliard korun. To kromě opozice kritizují právě i politici koaličních motoristů a SPD. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat v pondělí 21. září. Během nočního útoku Ruska na Kyjev zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 10 je zraněných. Oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školu. Na místě pracují záchranáři. Ve městě stále také platí letecký poplach. Nové dronové a raketové útoky začaly po vypršení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. V souvislosti s ruským útokem polská armáda oznámila, že preventivně do vzduchu vysílá stíhačky.
0: Počasí.
1: Dnes bude převládat jasno, během odpoledne místy polojasno. Teploty ve stínu od 28 do 31 stupňů. Na Šluknovsku bude chladněji, na horách čekejte teploty i do 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na okraji Žatce je částečně uzavřená ulice Husova, omezení je u čerpací stanice směrem na Radíčeves a provoz je omezený také u obchodního domu Tesco. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 8 od Františka Janačíka, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Jestli pak tušíte, jaké rostliny mají největší květy? No, můžeme odhadovat, rozhodně otázku nám zodpoví Martin Písařík už za malou chvíli, v co učednicích nebylo. A pak se podíváme na jednu speciální akci, v září totiž bude v Českém rozhlase patřit Václavu Havlovi, třeba v seriálu Svět podle Havla. A právě o něm budeme mluvit před 8:30. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, takže připraven Jiří Korn nebo Lucie Vondráčková.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Tak to byl Jiří Korna na Českém rozhlasu Sever. Teď položíme další otázku, která nebyla v učebnicích Martinu Písaříkovi. A tentokrát se zeptáme na to, jaké rostliny mají největší květy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut. Aktuální teploty venku už pomalu ale jistě stoupají, někde už jsme na 14, na 15 stupních, na horách je stále teplo, někde i 19 stupňů Celsia, ale pomalu se to oproti tomu ránu začíná vyrovnávat. Však také dneska má být vůbec nejteplejší den, v tomhle týdnu má být skoro jasno až polojasno a teploty 28 až 31 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever

0: Marii Rotrovou jste určitě poznali a na Českém rozhlasu Sever bude září patřit Václavu Havlovi, v celém Českém rozhlase vlastně, třeba v seriálu Svět podle Havla. Každý den vám ve 4 minutách připomeneme, jak se první český prezident v rozhlasových hovorech z Lán vyjadřoval k jednomu konkrétnímu tématu. A protože se školní rok vlastně teprve rozjíždí, můžeme dneska začít symbolicky vzděláváním.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
4: Opakovaně se prezident Havel v hovorech z Lán vyjadřoval mimo jiné k tomu, jak je pro národ důležitá kvalita vzdělávání a schopnosti učitelů. V září 1991 při příležitosti startu nového školního roku vysvětloval, proč je nutné investovat do reformy vzdělávacího systému.
3: Rád bych zdůraznil to, co jsem ostatně už řekl mnohokrát, že podle mého mínění tato velmi ohrožená planeta, na níž žijeme, je dnes víc než kdy dosud za dobu své existence v rukou vzdělaných lidí. Na lidském duchu, na lidské vzdělanosti do jisté míry závisí osud nás všech na této zemi. Já si proto myslím, že stát, i když není příliš bohatý, by neměl litovat peněz investovaných do školství, do vzdělávacího systému, do výzkumu. Ty peníze se mnohonásobně vrátí a zhodnotí, byť později, byť třeba se toho už ti, kteří o těch penězích rozhodují, nedožijí. Kdyby se ty zvýšené platy učitelů obrátily i hned ve zvýšenou kvalitu školství a výuky, bylo by to dobré a nebyly by to rozhodně vyhozené peníze.
4: I v únoru 1997 Havel znovu připomněl, proč je podle něj správné vážit si pedagogů a také je náležitě zaplatit.
3: Naše budoucnost je v naší vzdělanosti. Dnešní svět je už takový, že neexistuje problém, ať je to problém našeho každodenního života nebo nějaký problém globální, který by mohli vyřešit lidé nevzdělaní pouhým nějakým instinktem. Vzdělání je klíč vlastně k šťastnému mírovému životu, k životu, který má nějaký smysl. Není to pochopitelně jediný klíč a záleží také na tom, co tím vzděláním myslíme. Já aspoň vzdělání nechápu jako zhromažďování tisíců a tisíců informací při podobňování lidského mozku nějaké encyklopedii či počítači. Já tím rozumím výchovu, rozumím tím pěstování jakési kultury vztahu, pěstování svědomí, pokory před tím, čemu nerozumíme. V tomto smyslu si nejsem jist, zda docenujeme význam a roli vzdělání. Podívejte se, v nejvyšších státních funkcích ve vládě jsou lidé nejen vysokoškolsky vzdělaní, ale ověnčeni i vysokoškolskými akademickými tituly, protože pracovali ve vědeckých ústavech a podobně. A oni možná si ani neuvědomují, za kolik vděčí těm školám. Já mám k tomu trošku jiný vztah, protože celý život mě bylo bráněno pořádně nějakou školu vystudovat. Možná si vážím trochu víc těch škol, protože to neberu jako samozřejmost. To víc bych chtěl apelovat na to, abychom si vážili učitelů, abychom oceňovali smysl vzdělání a abychom posléze to uměli promítat i do toho finančního ohodnocení. Skutečně není dobré, aby aspirant či asistent na vysoké škole měl plat, který se rovná asi desetině příjmu kteréhokoliv číšníka.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.
0: A za malou chvíli už také další zprávy. Na severu Čech policisté evakuují nemocnici v Kadani. Proč, to vám vysvětlí za chvilku František Janačík. Počkejte si na informace.

0: Tradice, která zakořenila.
1: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
0: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
1: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
0: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
1: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Policisté evakuují nemocnici v Kadani, budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. V nemocnici už zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policie také zatarasila příjezdové cesty a na místě jsou i hasiči. Obyvatelé Lovosic mohou do 15. září pomoci zmapovat hluk ve městě. Prostřednictvím ankety mohou uvést i konkrétní místo, pravděpodobný zdroj hluku a také dobu, kdy je hlučnost nejvyšší. Soudce od dneška bude opět zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něj dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Jak uslyšíte v ranním vysílání, obžaloba tvrdí, že stát připravili podvodem o více než 2 miliardy korun. Český Červený kříž bude učit pomocí figuríny a speciálních brýlí na virtuální realitu Chce takto proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například i do Ústí nad Labem nebo do Prahy. První zastávkou je Plzeň. Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u letiště Václava Havla v Praze. Silničáři uzavřou sjezd z dálnice D7 na letiště ve směru od Chomutova. Řidiči budou pokračovat na centrum, musí se otočit a využít sjezd k letišti v protisměru. Dnes čekáme jasno, odpoledne i polojasno, teploty do 31 stupňů, na horách do 26 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V České Kamenici omezuje provoz nehoda na silnici 263 u křižovatky hlavních tahů na Nový Bor nebo na Chřibskou. Hráz Nechranické přehrady na Chomutovsku je v čase od 8 do 12 hodiny uzavřená. Technici z povodí Ohře celý týden testují bezpečnostní přeliv. Silnice je odpoledne vždy průjezdná. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zprávy o 8:30 od Františka Janačíka jste slyšeli, tak pěkné úterní ráno. Za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. A před 9. hodinou se půjdeme společně už po několikáté podívat k soudu ke kauze privatizace Mostecké uhelné, ke které se soud po několika leté pauze vrací. Připomenu, že obžalobě v ní čelí dva bývalí manažeři Tulu a taky někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu. Před 9. hodinou nám o tom řekne víc Kateřina Kučerová. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, připravená je Marta Kubišová nebo právě teď skupina No Name.

0: To byla Marta Kubišová a co přinese dnešní den, tedy úterý 8. září tady u nás na severu Čech, si můžeme prozradit právě teď. Muzeum v Mostě připravilo výjimečnou výstavu o fotografování města v historii. Můžou na ní přijít dokonce i slabozrací a nevidomí. Víc uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V Děčíně na zámku se chystá tradiční chopinovský koncert. Od 6 hodin večer vystoupí pianista Michal Mašek, rodák z Ústí nad Labem, s programem Chopina, Mozarta a Beethovena. V Ústí na Střekově si můžete prohlédnout Legiovlak. Na nádraží už od 9 od rána do 7 večer je přístupná expozice 14 replik legionářských vagonů. Dodejme, že je to nádraží na Střekově. A je to z let 1918 až 1920. A kdybyste chtěli komentovanou prohlídku, tak ty začínají ve 2 hodiny odpoledne. A ještě jednou Most v Radničním parku od 4 hodin odpoledne 19. divadelní vynobraní. Tradiční akce Městského divadla v Mostě zahajuje druhou polovinu divadelní sezóny a součástí programu je i křest divadelního vína. Tak můžete ochutnat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Počasí.
1: 8:45. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Tak se pojďme podívat, jaké je počasí. Aktuální teploty většinou okolo 14 stupňů Celsia. Na radaru nevidíme ani kapku, však taky dneska má být opravdu letní den. Bude převládat skoro jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 28 až 31 stupňů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem? Český rozhlas Sever. Rádio Vá.

0: 8 hodin na 49 minut, vy posloucháte Český rozhlas Sever, se kterým se teď podíváme k jednomu soudu, protože před soud se dneska po 3 letech vrací jedna z největších privatizačních kauz 90. let. Pražský vrchní soud ráno v 9 hodin, to je vlastně už za chvilku, začne projednávat odvolání bývalých manažerů společnosti Mostecká uhelná Antonia Koláčka a Oldřicha Klimeckého. Obžaloba viní z toho, že stát okradli o víc než 2 miliardy korun. Tou kauzou se zabývala i švýcarská justice, už je to pravda dávno, a tak možná nám bude svědčit, když detaily probereme s Kateřinou Kučerovou. Kateřino, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak s jakými rozsudky Koláček a Klimecký odešli od Městského soudu v Praze? To bylo v roce 2023.
1: Soud tehdy oba nepravomocně poslal do vězení. Antonio Koláček si má odpykat 7,5 roku. Propadnout mu mají taky stovky milionů korun z bankovních účtů. Klimeckého soud potrestal 6 lety vězení a stejně tak propadnutím zajištěných peněz. Koláček po vyhlášení rozsudku vinu odmítl.
2: My jsme dělali to, co vyžadovali tehdejší vlády, a před tehdejšíma vládama jsme nic netajili. Já jsem v žádném případě státu žádnou škodu nezpůsobil, ani českému, ani švýcarskému.
1: Soud v kauze potrestal taky někdejšího náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Sýkoru. Poslal ho na 3 roky za mříže kvůli údajnému přijetí úplatku. Všichni 3 muži se přes své obhájce proti verdiktu odvolali a případ tak právě míří k vrchnímu soudu. Odvolání podal ale i třeba státní zástupce. Dodám, že stanovit termín zasedání trvalo soudu téměř rok, a to kvůli složitosti případu.
0: No, už to zmiňoval vlastně i pan Koláček, jak jsme slyšeli, on má případ kromě české ještě švýcarskou větev. O co v něm vlastně jde?
1: Ta se týká právě privatizace Mostecké uhelné společnosti, o které v roce 1999 rozhodla tehdejší vláda Miloše Zemana. Podle obžaloby tehdejší manažeři použili k ovládnutí firmy peníze, které z ní ale předtím vytunelovali. Stát pak měli při prodeji akcí okrást. Takhle o tom při soudním jednání v roce 2023 mluvil státní zástupce Radek Bartoš.
3: Od státu bylo vylákáno koupení akcí za neodpovídající cenu, za cenu nepřiměřeně nízkou, při vlastně zatajení rozhodných skutečností o tom, jaká je skutečná cena akcí, kdo je kupuje.
1: A aby údajný podvod zastřeli, založili množství firem v zahraničí s účty ve švýcarských bankách. Tamní úřady začaly jejich působení vyšetřovat v roce 2005, a to kvůli praní špinavých peněz a dalším machinacím. Tresty už tam padly. Oldřich Klimecký a ještě jeden ex-manažer dokonce nastoupili do vězení. Soud ale rozsudky nakonec zmírnil na podmínky a propadnutí majetku.
0: Říká Kateřina Kučerová, my samozřejmě výsledky budeme sledovat, připomenu jen, že to jednání začíná už za chviličku, tedy v 9 hodin. Kateřino, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: třeba přes 20 let už, jo?
1: No jasně.
0: Už mi přijde teda jako opravdu hodně. Říkalo se tomu zkouška z dospělosti, ne?
1: Jo.
0: Svého času. Takže vlastně, když zrušíš ty 9. třídy, tak se tam ty lidi skutečně dostanou v 18.
1: Ano.
0: A ne ve 20 třeba.
1: A kluk byl v 9. tvůj?
0: Ten... A teď jsi mě zaskočil.
1: No vidíš.
0: No asi jo, asi ano. No myslím si, že ano, určitě vlastně byl v 9. Je to pravda, asi by mě zajímal názor spíš možná učitelů, učitelek. Já bych teda nechtěl učit 16-leté klacky na základní škole, musím teda říct sám za sebe.
1: 9. třídy, to je dnešní téma.
0: Teď už se loučí Petr Beran a zítra ráno opět naslyšenou, pokud si tedy přivstanete.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie částečně evakuuje nemocnici v Kadani na Chomutovsku. Anonym tam nahlásil bombu. Žatec hledá firmu na obnovu sídliště v Šafaříkově ulici. Stavba roku představila nominace, do finále se dostalo 50 projektů. Dnes čekáme jasno, odpoledne i polojasno. Teploty ve stínu vystoupí i k 31 stupňům. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také dopoledne přeje František Janačík. V Kadani policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam ráno nahlásil uložení bomby. Budovu musí opustit i někteří pacienti na lůžku. Budovu teď prohledávají i speciálně vycvičení psy.

0: Více řekla policejní mluvčí Pavla Kofrová.
1: Na místě probíhá bezpečnostní opatření za přítomnosti pyrotechnika a kynologa se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat.
0: Hasiči na místě zajišťují evakuační autobus a staví stany se zázemím pro pacienty a další evakuované. Pomoc poskytuje také záchranná služba, která na místo vysílá psychologa. Žatec připravuje obnovu vnitrobloku Šafaříkovy ulice s předpokládanou hodnotou přes 23 milionů korun bez daně. Podle zadávací dokumentace město opraví přibližně 1/4 kilometru komunikace a chodníky. Podél vnitrobloku má vzniknout zhruba 30 parkovacích míst. Hlavní komunikace bude po obnově jednosměrná s nejvyšší povolenou rychlostí 20 km v hodině.
2: Město zároveň nahradí staré asfaltové hřiště novým multifunkčním určeným na futsal, basketbal, tenis nebo volejbal. Přibude taky workoutová a fitness zóna. Město nechá upravit i dětské hřiště a zeleň a vymění veřejné osvětlení. Práce mají začít v listopadu a trvat nejvýše půl roku. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Do 17. září bude v příhraniční oblasti Horní Lužice probíhat cvičení německých ozbrojených sil. Součástí cvičení s názvem Eagle je také vypouštění balónů napouštěných heliem, které vítr může zanést i na území Libereckého kraje. Jak uvedlo krajské vojenské velitelství v Liberci, k balónům jsou přidělané informační letáčky, co v případě nálezu balónu udělat. Německá armáda nacvičuje z balóny informování obyvatel v odlehlých oblastech v případě krizové situace. Odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, také rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Hlavní trofej, stejně jako cenu veřejnosti a další ocenění, si vítězové odnesou z gala večera. Ten se bude konat 16. listopadu v pražském Rudolfínu.
3: Počasí.
0: Dnes bude převládat jasno, během odpoledne místy polojasno. Teploty ve stínu od 28 do 31 stupňů Celsia. Na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách čekejte teploty do 26 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem v 7 hodin ráno 122 cm, průtok 74 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 120 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 120 cm.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 čekejte u Doxa na Litoměřicku ve směru na Prahu kolonu, je to kvůli zúžení.
4: Je tady dlouhá kolona, já jsem jel prakticky do stojící kolony, teď tady popojíždíme velice pomalu.
0: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Po deváté hodině probereme deváté třídy, kdo z vás tam chodil, kdo z vás nechodil. Já jsem končil osmičkou. Co vy a devítka? Dala vám tato třída něco? Zrušili byste nebo jste proti? Proč je devátá třída důležitá? Fando, ty jsi chodil do devítky?
6: Já jsem do deváté třídy nechodil a byl jsem poslední školní ročník v tehdejších letech, podotýkám 80. léta minulého století.
5: Ano.
6: Kdy jsme končili v osmé třídě a moje o rok mladší sestra, ta už chodila do deváté třídy.
5: Jo? Hmm. A jak, když to tak nějak porovnáš, je ségra chytřejší?
6: Dobře se vdala a je chytřejší.
5: Jo, dobře, tak jo, takže devátá třída jí něco dala. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Pavel Bobek, teď už Karel Gott.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Zrušili byste 9. třídy nebo byste je zachovali, co vám 9. třída dala nebo co vám vzala? Já úplně jako na dnešní téma nemám vyhraněný názor, prostě nevím, tak jsem zvědavý, jestli mě přesvědčíte pro zachování nebo pro zrušení. Já jsem osobně ten ročník, komu se 9. vyhnula. My jsme vycházeli ze školy v 8. a úplně nevím, jestli mi to nějak chybí v životě, ale průzkumy ty ukazují, že 3 z 5 lidí u nás odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 dospělých. Většina z nich si spíš přeje změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Debatu o zrušení 9. tříd odstartovala v polovině července koaliční přestřelka.
1: Bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Tímto argumentem debatu v červenci otevřel předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Jeho návrh nejdřív podpořil premiér Andrej Babiš z ANO.
3: Skutečně by stačilo jenom 8 tříd. Máme k tomu nějakou analýzu, budeme to řešit. Já myslím, že studenti studují strašně dlouho.
2: Proti tomu se ostře vymezil ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
2: Podle Plagy nakonec změna po diskuzi s premiérem není na pořadu dne. Česko naposledy zavedlo 9letou základní školu od září 1996. S návrhy na možné rušení 9. tříd podle průzkumu nesouhlasí dohromady 62% lidí, popisuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti.
2: Nejvíce souhlasí se zrušením 9. třídy voliči motoristů a SPD. U obou skupin je to lehce nad 40%. Podle průzkumu 3 z 5 dotázaných míní, že na takovou změnu není české školství připravené, přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Přes polovinu respondentů taky nesouhlasí s premiérovým výrokem, že děti a mladí lidé tráví ve vzdělávacím systému příliš mnoho let. Nejvíc dotázaných se shodlo na tom, že by spíš byla vhodná obsahová změna.
5: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky.
2: Debatu nad změnou školského systému nejen nad samotným rušením posledního ročníku základní školy připustil i ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Jestli má být 8. a 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu. To znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání.
2: V případě vážných úvah o změně by byla nutná široká odborná i celospolečenská diskuze i podle Asociace ředitelů základních škol. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: A teď to nechám na vás. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Náš mail je damereč@rozhlas.cz. Chodili jste do 9, co vám 9 dala, nebo jste končili v 8. třídě, jak to vidíte vy? Volejte, společně to v této hodině probereme.
6: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, dneska probíráme 9. třídy, jestli jste pro nebo proti, aby byly zachovány. Mamka byla učitelkou, vzpomínám si, že když začínala, tak učila na základní 9leté škole, pak jenom na základní škole a pak někdy po roce 1999 vrátila. Bylo takové to rozhodnutí, že byla nepovinná, což si pamatuji, to znamená, že někdo šel do osmičky, někdo vycházel z devítky a až pak se stala znovu povinnou pro všechny. Pojďme na první telefonát. Petr z Teplicka je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Zdravím.
1: Malinko bych chtěl se připojit samozřejmě. Já jsem vyšel v roce 57, bylo mi 13.
0: Ano.
1: Chodil jsem jenom do osmičky. Ale to nic není. Takových lidí je víc. Ale zkuste se zeptat, jestli někdo si pamatuje, protože i za nás tam tenkrát bylo takzvaný, co bylo chodit ještě na jeden rok, JUK se to jmenovalo. Jednoroční učební kurz. Kdo si na to vzpomene, ať k tomu přidá. Jinak samozřejmě chodil se do osmičky a tu devítku, ty devítky nechte.
0: Devítky nechat. A ten učební kurz byl pro všechny povinný?
1: Ne, právě že ne. Že se mohli rozhodnout.
0: Jo, takhle.
1: Tak já jsem vyšel do 13, že jsem se učil a vyučil jsem se elektrikářem 16.
0: Aha, takhle to bylo. Takže vy jste byl jenom do 7. třídy v základce.
1: Do osmi. Já jsem chodil tak...
0: Jo, takhle, už tomu rozumím. Jo. Ano. Takže a devítku byste nechal tak, jak je prostě v tuhle
1: chvíli. Nechal bych ji.
0: Dobře. Tak já vám děkuji za poznatek, díky za vzpomínku a mějte se hezky. Naschledanou. Štěpán napsal, patřím k těm, kteří kdysi dávno končili 8letou experimentální základní školu. Má to smysl při přechodu na gymnázia a kvalitní střední školy u studentů, kteří mají průměr do 1,5 z profilových předmětů. Tak zavolejte i vy, 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail. Jak to vidíte, devítku zachovat nebo zrušit?
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: let, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Sever s vámi, 9. třída, ano či ne, naše dcery už povinnou 9. měly, teda starší byla na 8. gymplu, takže jen ta mladší, tak když jsi se říkal, že 9. je zbytečná, že se tam stejně jenom opakuje, jak je to u vás, jaké máte zkušenosti s 9. třídou, zavolejte, na telefonu je Vašek, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak jak to vidíte vy s 9. třídou, zachovat nebo zrušit, jít z 8. třídy ze školy?
2: 9. třída by se měla zrušit, jenže já jsem ročník 46, takže jsem 8. třídu končil v 59. roce.
1: Ano.
2: A bylo to tak, že kdo mi šel dál do učení nebo do školy, tak mohl 6 8. třídy, všichni ostatní museli absolvovat 9. Ty potom, co přišli za námi z té 9. za rok, ty byli zrovna takový hukaný jako my před rokem a my jsme ten rok učení měli náskou. A nebylo to žádný podznatek.
1: Jo, rozumím.
2: Akorát, co mi vadí, že když byla 8, tak byla 2 roky povinný ho učení třeba do učňáku.
1: Jo.
2: A ty děti se tam něco naučili, buď je to bavilo a pokračovali si, udělali si celý učňák. A byli potom dobrý řemeslníci, nebo si už skončili po 2 letech a u toho řemesla stejně zůstali a naučili se to.
1: Dobře, tak
2: to bylo, proč jsme měli dost řemeslníků a to je asi tak všechno. No.
1: Tak já vám děkuji za váš názor, za váš čas a za váš telefonát. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: No, děkuji, naschledanou.
1: Tolik Vašek, napsala nám Ilenka, já s tím nemám problém, sama jsem vyšla z 8, mám vysokou školu, vůbec nemám pocit, že by mi ta 1. třída chyběla. Navíc pokud má dítě ještě dneska odklad, tak maturuje ve 20. Jak to vidíte vy, zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Odejít ze základky v 8. nebo až v 9.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska probíráme devátou třídu. K čemu vlastně devátá třída je, jestli je dobrá nebo ne, jsou příznivci, jsou odpůrci. Já si zase i na jednu stranu říkám, jak už jsem říkal, nemám úplně vyhraněný názor, že já jsem maturoval v 18. Dcery maturovaly skoro ve 20, protože měli roční odklad, jelikož jsou podzimní, tak co už, aspoň si prodloužili mládí. Pojďme na další telefonát. Hana z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak jak to vidíte vy s tou devátou třídou?
1: No, tak já jsem ročník narozený 1954, měli jsme za devátou třídu povinnou a chtěla jsem říct, že jsem byla šťastná, nebo i tak nějak jsme to brali my děti, že v té osmí jsme byli takový děčtější a v té devátý najednou jsme to brali trošku jinak, ale tenkrát jsme si to neuvědomovali, ale bylo to takový víc hodně kamarádský jsme byli, byli jsme na sebe takový hodně hodný, i kluci, i holky.
0: Ano.
1: Jsme to brali tak jako vážně a byli jsme šťastní, že v té devátý třídě jsme, že jsme neopustili osmou, vidíte, já budu teďko mít na králičku, protože si fakt úplně na to živě vzpomínám. A byli jsme taky šťastní, měli jsme strašně hodný učitelé všechny a že jsme nemuseli opustit v té osmý třídě, ale jsme si to tenkrát už v té devátý třídě uvědomovali.
0: Jasně.
1: Takže chtěla bych říct, že to bylo hezký, no myslím si, že jsme nic nestratili, že jsme šli do devátý třídy v tom životě, tak nějak. Vyučili jsme se vlastně v 18, 17, 19, nic tomu neškodilo. A chtěla bych říct, že ta devátá třída, že je škoda, že to tak nějak ustřihnou, protože říkám, v té osmí jsme byli takový ještě děti, ale pak to člověk vnímá úplně jinak. I to učilo, i ty učitelé. Fakt se nám nechtělo potom z té deváté třídy, že to bylo opravdu takový, i když jsme chodili spolu dlouho do školy, tak v té deváté třídě se utvrzovalo hodně to kamarádství a to přátelství takový.
0: Dobře,
1: a zdravila bych, já jsem chodila do školy, takže bych pozdravila všechny moje bývalý ty spolužáky.
0: Dobře, tak jo, díky moc za telefonát.
1: Naschledanou.
0: I vy zavolejte nebo napište na mail damerajt@rozhlas.cz, napsal Petr Zloun. Dobrý den, když vyjdou děti z 8. třídy, tak je to vhodné jenom pro ty studenty, kteří jdou dál do školy. Na učební obor, kde je obsluha strojů, je vezmou až od 15 let, tak by některé děti byly asi rok doma nebo by někde vykonávali pomocné práce. To je další z názorů. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeči, jak to vy vidíte s devátou třídou.
2: Český rozhlas Sever,

0: Český rozhlas Sever, s vámi probíráme 9. třídu zachovat nebo zrušit. Ještě jeden z mých názorů, když jsme odcházeli ze základky ve 14 letech, tak jsme fakt nevěděli nic o životě, co budeme dělat, a volba střední školy byla tak trochu naslepo. Teď mají děti alespoň rok navíc na to přemýšlení. Pojďme na další telefonát. Milena ze Štětska je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jaký je váš názor na tu 9. třídu?
1: No, mě je 88 roku a vycházela jsem v 53. roce. My jsme totiž vycházela v té době, vycházela i osmička, úplně přesně ten rok. A my jsme měli tenkrát jako maturitu úplnou. My jsme měli normálně porotu, měli jsme zadaný téma, měli jsme otázky, jsme si tahali, byli jsme na odpočívadle, kde jsme si to mohli probrat předem a to. Tohleto my jsme teda v té devítce tenkrát měli.
0: Jo, takže abyste postoupili dál, tak jste nejdřív jako museli ukončit tu 9. třídu nějakou závěrečnou zkouškou.
1: Ano, úplně prostě to bylo jako maturita.
0: Aha.
1: To bylo
0: úplně...
1: Bylo tam asi 8 nebo 9 těch přísedících, který prostě to kontrolovali, že jo, byli tam přitom dále. Takže já nevím teda, jak to, a to končilo. Ta osmička to nedělala, tyhle ty očky, jo, ta prostě vyšla, ale my jsme museli projít takovým hletím, prostě maturitním, úplně maturita. My jsme měli i dvě vysvědčení. Měli jsme normální vysvědčení a pak jsme měli z těch maturitních předmětů to vysvědčení.
0: Jo, takhle, až
1: do... Měli jsme dvě dokonce. Já jsem tenkrát teda šla do pedagogické školy, ale bohužel jsem tu školu nedodělala, protože, a víte, já jsem měla jenom maminku a měla málo peněz. No, bylo to... Bylo to prostě v té době ještě všelijaký.
0: Dobře. A teda 9. třída. Ta otázka je, zachovala byste 9 nebo ne?
1: Já teda bych řekla, že ano.
0: Ano. Dobře. Já vám...
1: Děti jsou opravdu už vyspělejší z té 9, nežli z té 8, bych řekla teda.
0: Dobře.
1: Ono sice dneska je to všechno takový úplně jiný, než to bejvávalo kdysi.
0: Ano.
1: My jsme ještě učitelů se si vážili. My jsme nebyli tak jako dneska, že si dovolají, co se jim chce. To se mi jako nelíbí na tom opravdu, teda, protože je to teda jako, že učitelů se jako nikdo nedáží.
0: No to, už
1: mělo
0: je, to už je na jinou diskuzi. Dobře, já vám děkuji za telefonát. Díky moc a mějte se hezky.
1: Taky,
0: nashledanou. To je paní Milena. Píše Kuba, 9. třída se nikdy neměla zavádět. Díky neskutečným odkladům to vede k tomu, že děti maturují ve 20 letech. Tak zavolejte 475 212 212. I váš názor mě zajímá.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, 9. třída, dneska to probíráme, tak samozřejmě je to na vás. Ono samozřejmě není ani tak důležité, jak dlouho dítě bude chodit do školy, ale hlavní je, co se tam naučí. Pojďme na další telefonát, paní Jana z Krupky je na telefonu, hezký den. Haló, slyšíme se?
1: Ano, slyším vás.
0: Dobrý, my vás taky slyšíme. Tak vy sama osobně jste chodila nebo vyšla základní školu z 8. nebo z 9. třídy?
1: Já už jsem starší ročník, já jsem ještě válečný dítě, takže jsem šla do první třídy v 50. roce a vyšla jsem v roce 58 z 8. třídy a to jsme měli závěrečný vysvědčení a mimo to jsme měli ještě další vysvědčení a to bylo čeština, matika, ruština. Takže my jsme měli v 8. třídě 2 vysvědčení a mohli jsme jít tím třeba na střední školu. Mm-hmm. Jelikož nebyl u nás nikdo ve straně v rodině, tak jsem se na školu nedostala, tak jsem se šla učit drogiskou.
0: Ano.
1: A to byla jediná škola v Hradci Králové, kde jsem byla 2 roky v internátě na chemický průmyslovce a odtamtud potom jsem šla. Tenkrát se to byl ještě v Teplicích starý Prior, tak tam jsem v té parfumerii, tam jsem prodávala, ale jenom 2 roky. Pak jsem šla dělat do početnické stanice a celý život pak nakonec jsem se živila u jednoty prodejem potravin.
0: Dobře, a takže otázka na vás taková ta. A
1: já si říkám, že vlastně My jsme to uměli všechno, my jsme hloupí nebyli, takže nám ta 9. třída vůbec nechyběla. Teda, co já vím, tak co se dostali děti jako z naší třídy na vejšku, na střední a na vejšku, tak jim ta 1. třída ani nechyběla. Teda.
0: Dobře, já vám děkuji za váš názor, za váš čas, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Napsala nám i Klára, změna je určitě potřeba, ale spíš v obsahu učiva. V dnešní době přijímají na učební obory s maturitou žáky se 4 na vysvědčení, školy jsou dotovány podle počtu žáků, tak se bere všechno a podle toho pak vypadá absolvent, má maturitní vysvědčení, ale neumí nic. Tak, zavolejte ještě jeden telefon a stihneme 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, osmička nebo devítka, devítku zachovat ano či ne. Já si pamatuju, že jsem učil před vysokou školou ještě asi půl roku, než jsem se dostal na vejšku. To mi bylo nějakých 19 a učil jsem deváťačky, k těm bylo 16. No, to vám řeknu, to bylo někdy ostrý. Pojďme na další telefonát. Anička z Libochovic je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych se chtěla připojit k předešlým diskutujícím.
0: Ano.
1: A mám tady vysvědčení o závěrečné zkoušce, která probíhala vlastně formou maturit.
0: Jo.
1: Protože já už jsem retroročník a chci jenom potvrdit to, co bylo řečeno. A tady to vysvědčení o závěrečné zkoušce,
0: ano,
1: mám 8letá střední škola v Třebenicích, okres Lovosice.
0: Takže ona už se základní škola jako jmenovala 8letá?
1: Ne,
0: ne,
1: my jsme nebyli, když jsme udělali tady ty závěreční zkoušky, to znamená tu maturitu, tak už jsme měli vysvědčení Československá republika, 8letá střední škola v Třebenicích, okres Lovosice.
0: Takhle.
1: A závěr tady toho vysvědčení, mám to před sebou, zkušební komise určila celkový prospěch s vyznamenáním a protože žákyně splnila povinnost školní docházky, propouští se ze školy.
0: Dobře. Dobrý, tak
1: tady
0: já vám...
1: Tak jsem jenom chtěla k tomu říct, protože mám tady před sebou hmatatelný
0: důkaz. A ten...
1: vysvědčení o závěrečné zkoušce.
0: Ano, a
1: tak, jak je
0: otázka...
1: Zvykem, byl tam jeden povinný, jeden volitelný předmět. Já jsem měla dějepis. No, jinak to probíhalo tak, jak už předchozí účastnice o tom hovořili.
0: Dobře, a byla byste pro zachování devítky nebo pro zrušení deváté třídy?
1: No, já těžko to můžu srovnávat, protože jsem tu devítku nezažila, ale myslím si, že asi nic nového tam jako nebude, spíše se to bude opakovat. Hmm. Ale ovšem, pokud se to zruší, ta devítka, zvažovala bych to, protože to bude mít zase další nějaké vazby na to či na ono. A
0: jasně.
1: Těžko se to rozhoduje.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát, díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. No.
1: Naschledanou.
0: Píše i Petra, tak jako jeden z názorů, zajímalo by mě, jestli by se to dalo vůbec realizovat, protože kdyby jeden rok končili jak devítky, tak osmičky, tak by byl obrovský přetlak na střední školy. Díky moc za dnešní telefonáty, do pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Příběh nekončí, ale dáme řeč, dneska končí s Renatou, Filipy. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Zdenku.
0: Chodila se do devítky?
1: Jistě.
0: Jo?
1: No, respektive ne úplně do deváté třídy. Já jsem chodila totiž na osmiletý gympl, takže jsem chodila do kvarty. Ano, do devítky.
0: Ano, ale měla si tu 9 a 4 je 13letou docházku teda.
1: Přesně tak. Jo, jo, asi jo.
0: A co ty a devátá třída?
1: Já bych ji rozhodně nerušila, protože když jsem se o tom bavila se svými kamarády, co jsou vlastně učitele, tak opravdu toho, tý látky a toho učiva, které se děti dneska učí, je velmi moc.
0: Ano.
1: A když to třeba vezmeme jenom v rámci historie, jako dějepisu, tak si vem, že nejsme schopní v těch 9 letech dostat do osnov třeba 20. století důležité. Takže děti dneska ani neví, co se stalo v roce 1989, 17. listopadu, protože prostě k tomu nedojdou, protože toho času je málo.
0: To je pravda, takže já bych tu 9. třídu taky nechal a naopak bych ji třeba ještě zopakoval.
1: Přesně tak.
0: Tak tady Renata Filipy dneska s vámi dopoledne a zítra, kterého zvířete se bojíte, ale pozor, zvířete z našich českých luk, lesů a hájů, jestli vás třeba někdy honila zmije nebo divoký prase. Už zítra v pořadu dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policie ukončila zásah u nemocnice v Kadani na Chomutovsku. Anonym tam ráno nahlásil bombu. Žatec hledá firmu na obnovu sídliště v Šafaříkově ulici. Soud se bude znovu zabývat kauzou Mostecké uhelné. Dnes jasno, odpoledne polojasno, teploty vystoupí i k 31 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli a zásah byl ukončený. Kvůli anonymní výhrůžce evakuovali 240 lidí, včetně některých pacientů z lůžek. V nemocnici zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na hledání výbušnin. Na místě jsou také hasiči. Situaci na místě sleduje naše reportérka Lucie Hejzlová.
2: Z nemocnice bylo krátce před 7 hodinou evakuovaných 240 lidí. Většinou šlo o zaměstnance. Větší pacienti byli dočasně přemístěni na jiné místo v rámci areálu nemocnice. Zásah byl ukončený ve 10:45. Policisté se speciálně vytvíčeným psem postupně 4x prošli celý objekt a nic nenašli. Zaměstnanci i pacienti se teď vrací zpět do budovy. Z Kadaně Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Soud se ode dneška bude opět zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něho dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle něho měli stát podvodem připravit o více než 2 miliardy korun.

0: Kromě nich čelí v kauze obvinění i někdejší náměstek ministra průmyslu, který jim měl za úplatek 3 miliony korun pomáhat. Mužům hrozí tresty mezi 3 až 7,5 lety vězení, také propadnutí majetku a peněžité pokuty. Všichni vinu odmítají. Policisté v Libereckém kraji zkontrolovali za letní prázdniny skoro 1000 mladistvých na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek. Prověřovali také více než 100 podniků napříč všemi okresy. Odhalili přes 170 přestupků nebo správních deliktů a také jeden trestný čin. V několika případech omamné látky zajistili a 3 osoby zadrželi.
1: Kontroly se uskutečnily v rámci celorepublikové akce Adam, neboli alkohol, drogy a mládež. Jejím cílem je předcházet konzumaci alkoholu a dalších návykových látek mladistvými. Policie letos nasadila i mladé figuranty. Podle mluvčí Ivy Martinkové budou podobné kontroly pokračovat. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Koaliční politici zvažují úspory ve zdravotnictví a školství ve státním rozpočtu na příští rok. Po večerním jednání to České televizi řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by tak mohl deficit být nižší o několik miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhla deficit rozpočtu ve výši 389 miliard korun. To kromě opozice kritizují hlavně i politici koaličních motoristů a SPD. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat v pondělí 21. září.
2: Počasí.
0: Po celý den jasno, během odpoledne čekejte místy až polojasno. Teploty dnes od 28 do 31 stupňů Celsia, na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách čekejte teploty i do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. V místě je kyvadlový provoz řízený buď pracovníky stavby, anebo semafory. V době dopravních špiček tam čekejte zdržení i do několika desítek minut. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 10. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky začínající dopolední expres. A my vás zhruba za 15 minut naučíme dělat kynutý česnekový koláč, který podle posluchačského receptu připravili cukrář a pekař Josef Maršálek. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Ale jako první posílám písničky, ty, které nestárnou. Těšte se na Hanku Zagorovou, zaspívá i Vašek Neckář, ale teď už posílám Lenku Filipovou s Karlem Zichem.
2: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Hanka Zagorová, Studánko stříbrná a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou u nás v dopoledním expresu připravení slavní Severočeši. Tentokrát vám Milan Knotek představí operního pěvce Václava Zítka.
1: Slavní Severočeši.
2: Národní umělec, který si odnesl prestižní cenu Grammy. Operní pěvec Václav Zítek patřil ve své době k evropské špičce. Narodil se v roce 1932 v Tise u Ústí nad Labem. Po maturitě na gymnáziu v Benešově začal studovat soukromně zpěv. V 50. letech působil v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého a operním sboru Národního divadla v Praze. V sezóně 1959-60 působil v Ostravě. Prakticky celá 60. léta pak prožil jako solista ústecké opery. Zlomovým okamžikem jeho profesního života se stal srpen 1969, kdy mu šéf opery Národního divadla Jaroslav Krombolc nabídl angažmá. Na naší první scéně pak Zítek působil více než dvě desetiletí. Poutal hlavně jako mimořádný interpret děl Bedřicha Smetany. Jeho baryton vynikal také v postavách světových autorů, jakými byli například Mozart, Verdi, Rossini, Puccini nebo Čajkovský. Zítek hostoval na předních evropských scénách a spolupracoval se světovými dirigenty. Zanechal po sobě rozsáhlou diskografii, zahrnující studiové nahrávky, rozsáhlé a televizní záznamy a operní komplety. V roce 1982 obdržel cenu Grammy za nahrávku Janáčkovy opery Z mrtvého domu. Stal se také národním umělcem a držitelem ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Podle dobových kritiků vynikal Zítek velkým hlasovým rozsahem, liričností, ušlechtilostí i hereckým talentem. Zemřel v roce 2011 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem? Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Martin Maxa dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky úterní dopolední expres. A my půjdeme cestovat v našem seriálu Křížem krajem.
1: Křížem krajem.
0: Až budete procházet centrem Hřenska, asi 500 metrů od břehu Labe po pravé straně narazíte na nenápadnou odbočku do skal. Cesta vás dovede k neobvyklému domu, který byl postaven jako plynárna. Podle Evy Bucharové vypadá jako hobití dům.
2: Odbočka vás rychle dovede na prostranství před úzkou skalní rozsedlinou, do které je vestavěn, jak to jenom popsat, chce se mi říct hobití dům nebo zmenšená kopie středověkého hradu. Ten dům vám vezme dech, sotva jste něco podobného někdy někde viděli. Kamenný dům má různé vikýře, terasy, teče pod ním potok, ze skalních výklinků vykukují malé kamenné zvířecí bytosti, snad hlídači domu. Dům byl vystavěn v roce 1905 jako plynárna. Překrásný kamenný dům postavili opravdu jako plynárnu na acetylenový plyn, která zásobovala svítiplynem 12 nedalekých obytných domů. Budova plynárny byla postavena na vhodně zvoleném místě, v poměrně úzké rokli, kde by v případě výbuchu neohrozila obydlené domy v obci. Ke svému účelu sloužila jenom asi 20 let. Během dlouhých desetiletí budova chátrala. V roce 2005 ji zrekonstruoval nový majitel a přeměnil plynárnu na penzion. Vejdete-li dovnitř, ohromí vás mohutné hodiny na zdi. Jejich velká ozubená kola do sebe efektně zapadají, aby hodinu co hodinu hlasitě oznámili, kolik času z dneška zase uplynulo. Verneovské nákresy strojů, historické rozvodné skříně, tlakoměr, telefon na kliku i americká kamna jako originální svítidlo. To všechno ve vás vzbudí zvláštní náladu. Že jde k tomu všemu o svrchovaně strategické místo, to je vám nejspíš už jasné. Doslova kolem stěn plynárny se prodírá zeleně značená skalní stezka. Šplhá do obce Janov k rozhledně, ze které budete mít české i saské Švýcarsko jako na dlani.
1: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Sever a taky jeho úterní dopolední expres. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankujové z Olomouce. Ten se teď naučíme dělat s cukrářem a taky pekařem Josefem Maršálkem. V rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně vaří a pečou porotci a profesionální kolegové. Jak zjistil Patrik Rozehnal, Josef Maršálek tentokrát zůstal u původního receptu.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka. Abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Recept na česnekový koláč najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Jankujové z Olomouce. A v neděli si připomeneme vítězný recept roku 2024, jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Vašek Necká hra taky písničky, které nestárnou, jeho mídlový princ. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho dopolední expres. Vodní kámen trápí možná i vaši rychlovarnou konvici. Babské rady vás naučí, jak se ho zbavit pomocí octa nebo třeba kyseliny citronové.
1: Babské rady.
2: Vodní kámen ve varné konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citronová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dopolední Express a se mnou už je ve studiu Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký celý den tobě i posluchačům. No a já začnu přímo v domácím městě Ústí nad Labem. Oblastní muzeum, respektive jeho atrium, od 17 hodin tam bude promenádní koncert orchestru divadla města Ústí nad Labem. No a bude to velké operní gala, tak já jen tak letmo z toho programu Strauss, Dvořák, Smetana, Verdi, Offenbach a další mistři. Bude to stačit.
0: Já k tomu dodám, že ten promenádní koncert by se měl zítra uskutečnit i v zahradě Českého rozhlasu Sever, ale uvidíme, jaké bude počasí. Dneska muzeum vyjde určitě, ale zítra se ženou nějaké mraky.
1: Tak ale já si myslím, že my máme snad štěstí a že tu smůlu s počasím jsme si vybrali s činoherním studiem. Tak potom bych pozvala na cesty okolo duše a světa, Klášterec nad Ohří, kulturní centrum, začátek je v 19 hodin a bude tam Josef Formánek, spisovatel, a ten večer bude naskládaný z autorského čtení, promítání a povídání. A poslední tip, to je zase koncert, tentokrát na zámku v Děčíně. V 18 hodin tam začíná Chopinovský koncert Michala Maška, klavírního toho virtuóza. No a nebude tam jenom Chopin, který je spjatý s Děčínským zámkem, protože tam pobýval, ale budou tam i skladby Mozartovi a Beethovenovi. No, krása veliká.
0: Slávka Brádlová a dnešní tipy, tak Slávko, díky a my se spolu uslyšíme a uvidíme zase zítra.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

Michal Tučný dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky úterní dopolední expres. František Janačík už připravuje rychlý nové zprávy a rychlý přehled zpráv od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že v Děčíně zůstává kvůli havárii několik desítek odběrných míst bez dodávek teplé vody. Podrobnosti v 11. Já do té doby ještě posílám skupinu Cloud. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pacienti se vrací do kadaňské nemocnice, byli evakuováni kvůli výhrůžce bombou. V Děčíně zůstává kvůli havárii několik desítek odběrných míst bez dodávek teplé vody. Island si předvolal amerického velvyslance, důvodem je mapa, kterou sdílel prezident Trump. Dnes bude jasno odpoledne i polojasno, teploty dosáhnou i 31 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Policisté ukončili bezpečnostní opatření v kadaňské nemocnici, kde anonym ráno nahlásil bombu. Při čtyřech prohlídkách budovy pyrotechnik se psem podle policejního mluvčího Jakuba Mareše nic nenašel. Kvůli hrozbě muselo nemocnici opustit 240 lidí, včetně pacientů na lůžkách. Už se vrací zpátky. Neznámý člověk poslal podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové výhrůžku mailem, hrozí mu až 3 roky vězení. Několik desítek odběrných míst v Děčíně na pravém břehu řeky Labe je bez dodávek teplé vody. Tu přerušila v pondělí havárie na vodovodním potrubí. Bez teplé vody je i několik veřejných institucí, například zámek nebo sportovní hala. Jejich provoz to neomezuje a bez teplé vody jsou i bytové domy. Pracovníkům firmy se zatím nepodařilo závadu najít. Více řekla Kateřina Drbalová ze společnosti Termo.
2: Momentálně probíhají výkopové práce a vypouštění systému. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, kdy bude potrubí opraveno, protože ta závada je rozsáhlá a z potrubí stále vytéká vařící voda a není nám umožněno pracovat, tak aby nedošlo k nějakému úrazu.
0: Společnost informuje obyvatele Děčína o aktuální situaci na svých internetových stránkách. Obyvatelé Lovosic mohou pomoci mapovat hluk ve městě. Prostřednictvím ankety mohou uvést i konkrétní místo, pravděpodobný zdroj hluku a také dobu, kdy je hlučnost nejvyšší. Hluk ze silniční, železniční dopravy nebo okolních výrobních areálů mohou obyvatelé hodnotit na internetových stránkách města nebo přímo v infocentru, a to do 15. září. Data pak vyhodnotí krajská hygienická stanice.

0: Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazený pod vlajkou Spojených států. Jako USA označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko anebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize RÚV. Americké ministerstvo zahraničí velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát v Nuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření nereagovali.
1: Počasí.
0: Bude převládat jasno, během odpoledne čekejte místy polojasno, teploty vystoupí ve stínu od 28 až 31 stupňům. Na Šluknovsku bude mírně chladněji, na horách počítejte s teplotami i do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor za 60. kilometrem ve směru na Prahu na odstavené vozidlo s poruchou, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. U nehody osobního auta a motorkáře zasahují záchranáři na silnici 1/13 u autobusových zastávek u Kunratis na Českolipsku, nehoda je ve směru na Cvikov. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: I po 11. pokračujeme v dopoledním expresu na Českém rozhlase Sever a krizové situace mohou přijít nečekaně a člověk často neví, kam se obrátit. Právě o toho je tu Centrum krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, které nabízí rychlou pomoc lidem v náročné životní situaci. Kde centrum najdeme, komu je určeno, s čím může pomoci a jaké novinky přinese od září, o tom budeme mluvit s koordinátorkou centra Markétou Matušíkovou už za chvíli. Teď ale posílám písničky, třeba tu od Dalibora Jandy.
1: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Úzkost, ztráta blízkého, partnerská krize, násilí, vyčerpání nebo pocit, že už situaci člověk sám prostě nezvládá. I v takových chvílích může pomoci krizové centrum. Jak funguje, kdy je možné přijít, jestli je potřeba objednání a co všechno se od září mění, tak na to se zeptáme Markéty Matušíkové, koordinátorky Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: S jakými problémy k vám lidé přicházejí nejčastěji?
2: Ty problémy jsou různorodé. Každý má trošku jinou, jak bych to řekla, čáru, co unese. Nejvíc jsou to partnerské vztahy. V poslední době jsou to stavy úzkosti z toho, že lidi třeba mění zaměstnání, mění školu, mají pocit, že to nezvládnou. Ale jsou to taky lidi, kteří bojují se závislostí anebo už nějakou psychiatrickou anamnézu mají a může se to zhoršit a potřebují jenom pomoc.
1: Hmm. Vybavíte si třeba nějaký případ z poslední doby, který vám utkvěl v paměti, pochopitelně anonymně?
2: Ty případy jsou, řekla bych, každý jiný a něčím zvláštní. Já spíš než vypichovat nějaký jako příběh, bych řekla, že to vždycky chce obrovskou odvahu. Odvahu to, že člověk buď zavolá nebo přijde do centra krizové péče, je věc, kdy ten člověk se sám sebe musí prostě přesvědčit k tomu, že tu pomoc potřebuje a to chce velkou odvahu. Mm-hmm. Takže spíš tohleto je takový to, co vždycky těm lidem říkáme, že si velmi vážíme toho, že tu odvahu v sobě našli a že přišli.
1: Musí být člověk opravdu ve vážné situaci, nebo se na vás může obrátit i tehdy, když jenom cítí, že už něco není v pořádku, že něco nezvládá. Jak vlastně poznáme, že už tedy potřebujeme pomoc odborníka? Je to individuální?
2: Je to individuální. A zase, jak jsem říkala, někdo jste se hodně, někdo prostě ten práh, jako máme práh bolesti, tak práh nějaké krize má menší. Pro někoho to může být to, že dítě má špatné známky ve škole a neví, jak mu pomoct. Někdo unese hodně a přijde k nám třeba až po úmrtí někoho blízkého. Takže ta škála je opravdu různorodá.
1: Mm-hmm, takže tady doopravdy v téhle chvíli rozhodujete v náš osobní pocit.
2: Ano, přesně tak, jak to ten člověk cítí. A když už má pocit, že něco nezvládá, že mu něco přerůstá přes hlavu, tak je ta správná chvíle, kdy se na nás obrátit.
1: Vyhledávají pomoc častěji ženy nebo muži?
2: No to je zvláštní otázka, mm-hmm. nebo zvláštní já to asi nedokážu definovat. Tuhle statistiku jsme nedělali, tak na to jste nás přivedla teďkon, aby jsme i tohle zkusili. Já bych řekla, že to je opravdu jako půl na půl, tak jak potkávám klienty u nás v Centru krizové péče.
1: Pojďme přímo k té praxi, k tomu objednání. Je možné přijít jenom tak bez doporučení, anebo doporučujete se radši objednat?
2: Když vás ta krize přepadne, když to řekneme takhle úplně laicky, tak samozřejmě můžete přijít kdykoliv. Jsme tam non-stop, 24/7, 365 dní v roce a není vůbec problém přijít ve 3 ráno, že se prostě něco stalo. Ale samozřejmě někdo má tu potřebu mít ten čas připravený, nalajnovaný, chce, aby jsme opravdu na něj měli ten čas, takže potom je ta chvíle, kdy se k nám může objednat a my se mu potom věnujeme v tu chvíli, kdy on přijde. Ale jinak, jak říkám, jsme tam pro všechny nepřetržitý provozu.
1: Mm-hmm. Objednání e-mailem nebo třeba telefonicky, co doporučujete?
2: Určitě máme telefon, takže objednat telefonicky. E-mail máme také, ale musí se brát, že u toho e-mailu nejsme pořád, takže potom to objednání je trošku jakoby zdlouhavější.
1: A jak vypadá taková první návštěva krizového centra, tak to si povíme za chvíli. Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sevier je Markéta Matušíková, koordinátorka Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Markéta Matušíková, koordinátorka Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. My si povídáme právě společně o krizovém centru. Paní Matušíková, jak vlastně vypadá ta první návštěva toho krizového centra? Co vše vlastně se tam dozvíme?
2: Tak jak jsme říkali v tom minulém vstupu, tak ten klient k nám může přijít kdykoliv, buď přes emergency, nebo se může k nám objednat. Je důležitý znát to telefonní číslo, na kterém se můžeme objednat. Takže číslo, na které se volá, je 705 588 381 a tam je možnost si domluvit tu schůzku v rámci toho termínu, který jim vyhovuje, nebo tam získají informace přesně, co vlastně jako potřebují a jak to funguje. Když máme úplně ten začátek, tak každý klient musí mít u sebe doklad, kartičku pojišťovny a občanský průkaz, protože je to zdravotnická péče, centrum naše, a v podstatě, když potom se objedná, přijde k nám, tak ta sezení trvá 60 minut. Věnuje se mu člověk, který má vzdělání v krizové intervenci, umí rozpoznat vše, co k té práci patří, a spolu nějakým způsobem komunikují o tom problému. Ten klient získává nadhled, v podstatě slyší to, co říká, což je občas velký problém, že člověk v podstatě přijde a řekne, a jo, takhle já jsem to nikdy nevnímal, protože jsem to nahlas nikdy neřekl. Takže vyslovují ty svoje starosti, které mají, nějak tam třídíme emoce, které k tomu patří, takže patří k tomu pláč, ale patří k tomu i smích. A následně sestavujeme nějaký plán, jak by s tou svojí, ať malou nebo velkou krizí, měl pracovat. A pokud to vyžaduje ten jeho stav, tak se můžeme domlouvat na další návštěvu.
1: Mm-hmm. Stává se vám, že člověk přijde a v tu chvíli vůbec neví, co má říct, jako kdyby z kamení?
2: Určitě. Určitě se stává to, že v podstatě klient dosedne a mlčíme. A najednou říká, já vlastně nevím, jak mám začít, nebo co mám jako říct. A ten intervent je vyškolený k tomu, aby dokázal s tím člověkem mluvit tak, aby v podstatě ho za chvilku rozmluvil a přišlo se na to pravé, kvůli čemu přišel.
1: Co když pomoc potřebuje příbuzný nebo kamarád, ale sám do centra přijít nechce, může se na vás obrátit i někdo, kdo má třeba strach o svého blízkého a neví, jak mu pomoci?
2: I takové případy jsou, volají maminky, volají kamarádi, vždycky to s nima probereme a snažíme se je nasměrovat, jak toho dotyčného v podstatě z jejich strany přesvědčit, že tu pomoc potřebuje, a můžou přijít s ním. Je strašně důležitý, aby lidi, kteří něco trápí, mají nějakou, jak jsme říkali, krizi, něco se děje, aby měli podporu toho svého okolí. Takže se nám i stalo, že s klientem přišlo 6 dalších lidí, protože ty kamarádi ho přišli podpořit.
1: Jak poznáte, že člověku stačí krizová intervence, a nebo třeba kdy už je potřeba další odborná péče?
2: Tak my vzhledem k tomu, že jsme Centrum krizové péče zaštiťované psychiatrickou klinikou, tak ty interventi v rámci svého vzdělání umí nějakým způsobem vyhodnotit tu situaci, která tam je. Vždycky to konzultují i s tím klientem a pokud je potřeba, tak se obrací na psychiatrické oddělení a se žádostí o konzultaci. A tam to pokračuje potom dál.
1: Od září máte i novinku, to je dětská krizová intervence. O tom si budeme povídat za chvíli. Naším hostem Českého rozhlasu Sever je Markéta Matušíková, koordinátorka Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem.
3: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Markéta Matušíková, koordinátorka Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. My si povídáme společně právě o krizovém centru. Vy máte od září, takže velmi nově, z brusu novou novinku, a to je dětská krizová intervence. Co si vlastně pod ní máme představit?
2: Je to pro nás nové. Opravdu jsme to otevřeli v podstatě tento měsíc. Byli bychom rádi, aby jsme mohli pomáhat dětem, který se dostanou do pro ně nestandardní situace. Samozřejmě s dětmi chodí i rodiče, takže se na nás můžou obracet i rodiče v rámci, možná vyjmenuji jenom to základní, nějaká šikana, sebepoškozování. Nenahrazujeme psychiatrickou ani psychologickou péči, ale dokážeme překlenout to období, protože objednací doby na pro psychologii a psychiatry jsou dlouhé, než se někam dál ty rodiče dokážou svým dítětem objednat. Takže je nejjednodušší se objednat k nám přes to telefonní číslo 705 588 381, kde intervent, který zvedne telefon, s nima najde pro ně nejlepší termín. Děti chodí do školy, potřebují mít nějaký režim, takže všechno tohle to vyřešíme. A zároveň samozřejmě můžou přijít i děti sami, ale tam tím, že jsme zdravotnické zařízení, tak potom budeme muset s těma rodičema nějakým způsobem komunikovat. Mm-hmm.
1: Jak rodič třeba pozná, že už nejde v uvozovkách jenom o to horší pubertální období, ale že už se něco doopravdy děje a může být zle?
2: No, já osobně si myslím, že i když je to, jak jste nazvala, horší pubertální období, ještě si dost matně pamatuju na to svoje.
1: Já taky.
2: Tak si myslím, že i rada pro toho rodiče, jak s tím dítětem jednat, aby v podstatě neubližoval sobě ani tomu dítěti, je jedna z věcí, kde by my jsme mohli pomoct, protože v našem týmu jsou sociální pracovníci, speciální pedagogové, lidi, kteří mají dětskou krizovou intervenci, a nemusí to být vždy úplná krize, kdy ten rodič potřebuje pomoc. Tak to je v rámci jakoby i týhletý péče. Následně zase to chování může být určující. Dítě se začne schovávat do pokojíčku, nosí dlouhé rukávy, nechce mluvit, preferuje jednu barvu, která je vždy za mě temnější. Tak to jsou takové ty niance, kdy se může něco začít dít. A když to vemu z vlastní zkušenosti, tak třeba když přijde dítě ze školy a zeptáte se ho, co bylo ve škole, tak z 90% dostane to odpověď nic nebo dobrý. Mm-hmm. Ale zeptat se, jako, co se ti na tom dnu nejvíc tam podařilo, co se ti líbilo, jaký zážitek z toho byl, tak to dítě už je nuceno o té škole mluvit a může se člověk leco dozvědět.
1: Když... Předpokládám, že to první setkání je vlastně podobné jako u dospělého člověka.
2: Ano, s tím rozdílem, že my máme oddělenou dětskou čekárnu, která je zaprvé vyzdobená grafikou naší, teď už můžu říct kamarádky, v podstatě je to studentka grafické školy, která vyzdobila pro teenagery obrázkama, ale zase tam máme i pro ty malé hračky, plyšáky, aby když jim je smutno, mohli obejmout. A máme dětskou krizovou místnost, která je vyzdobená opravdu od dobrovolníků obrázky jako zvířátka, aby se tam cítili dobře, mají tam hračky. Takže tím se to liší od té dospělé, že dospělák u nás plyšáka dostane jen výjimečně.
1: Naším dnešním hostem je koordinátorka Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, Markéta Matušíková.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Markéta Matušíková, koordinátorka Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, je dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever. My si povídáme společně právě o krizovém centru. Mluvili jsme o novinkách. Jedna je teda dětská krizová intervence, druhá novinka je telefonická krizová intervence. Tak ta služba, asi tomu rozumím správně, mám problém, zavolám vám, vyřešíme ji po telefonu.
2: Přesně tak. Je to takový benefit pro ty klienty, kteří se ocitnou v té krizi hned, potřebují, nemají možnost k nám dorazit, nebo jsou v nějaké odlehlé části a nemají v podstatě ani komu jinému to svěřit. Takže vytočí naše telefonní číslo, které je úplně nové, 477-117-675. A tam se jim ozve krizový intervent. Samozřejmě může se stát, že ta linka bude obsazená, máme dva operátory, ale není problém, když tak za chvilku to zkusit znovu a zavolat. Ta krizová intervence probíhá hodně podobně. Taky ten čas je daný, který na tu intervenci je, a asi vždycky uslyší od toho interventa to, že pokud by se jim podařilo k nám dorazit, takže budeme rádi, když přijdou i k nám osobně, aby jsme mohli ty věci víc probrat do hloubky.
1: Krizová linka je dostupná pro obyvatele Ústeckého kraje nebo i lidem odjednout?
2: Odkud ten telefon zvednou, odtamtud se k nám dovolají. I k nám jakoby na to osobní setkání jezdí lidi z Liberce, z Prahy, protože spousta lidí nechce, aby okolí vědělo, že nějak takovouhle pomoc vyhledali. Takže se snaží i o to, aby to bylo co nejdál. Ale já bych ráda všechny posluchače ujistila o tom, že veškeré informace, které se u nás otevřou, tak zůstávají pouze u toho interventa. I vzhledem k tomu, že jsme zdravotnický zařízení, tak my nějaké zápisy dělat musíme. Ale ty zápisy jsou pod utajením, takže žádný jiný lékař, žádná jiná sestřička na jiném oddělení, nikdo se do nich nedostane, pouze my.
1: To je skvělá zpráva. Ještě máte jednu novinku a to je místnost ticha. Co to je?
2: Místnost ticha je taková specifická místnost. Byl to sen naší hlavní sestry Soni Brabcový. A když jsem s tím přišla, kde by se to dalo udělat, tak to zapadlo do toho konceptu toho centra krizové péče. Ta místnost je vybavená v podstatě křesílky, stěnou, kde se můžete opřít, je tam v podstatě ticho, přítmí, a je to místnost určená pro lidi, kteří potřebují být sami. Jste v nemocnici, čekáte na to, než vám třeba odoperují někoho blízkého. Máte nemocné dítě a čekáte na to, jaká ta diagnóza bude. Nebo se stane to, že přijdete opravdu od někoho blízkého a teďko nemáte sílu na to odejít. Tak můžete přijít do té místnosti ticha, tam posedět sám se sebou, pokud potřebujete pomoc od nás, budeme tam s váma, může tam přijít kaplan, může tam přijít kdokoliv jiný a nikdo o něm neví. Samozřejmě z bezpečí pro ty klienty je ta místnost pod kamerovým systémem, ale jenom vizuálně, není to odposlech, není to nahrávané, z toho důvodu, že když je někdo v krizi, tak se mu může opravdu udělat špatně a interventi na kameře vidí, jestli je všechno v pořádku.
1: Náš čas se pomaličku, ale jistě chýlí ke konci. Pojďme si tedy říct to asi nejdůležitější na závěr, a to zopakovat telefonní číslo. To pro objednání k vám do centra krizové péče je?
2: 705 588 381 a jenom bych zdůraznila, že objednávat a informace na tom čísle můžou lidé získávat pondělí až neděle od 7 do 7. V 7 hodin večer se tenhle informační telefon vypne.
1: A co telefonická krizová intervence?
2: Tak ta běží non-stop, 724, kdykoliv můžou volat na telefonní číslo 477-117-675.
1: Paní Matušíková, je něco, co byste zkázala našim posluchačům, kteří právě momentálně řeší nějakou krizi, co mají udělat podle vás?
2: Aby se nebáli, že jsme tam pro ně a že nikdy na nic nemusí být sami.
1: A to byla poslední informace od našeho dnešního hosta, koordinátorky Centra krizové péče Krajské zdravotní v Ústí nad Labem, Markéty Matušíkové. Moc vám děkuji za váš čas a díky, že jste dorazila.
2: Já děkuji za pozvání.

0: Lešek Semelka, asi prostě nejlepší. Tady je Český rozhlas Sever, tak je jeho dnešní dopolední expres. I dnes po 13. hodině uslyšíte pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové bude tentokrát muzikant Dalibor Kapras.
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase a jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk dospívá, ale vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dopolední Express. Teď už i recepty se Slávkou Brádlovou. Dnes si připravíme řepovou pomazánku z kešu.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Červená řepa se nám do kuchyně vrací a můžete z ní vykouzlit leco zajímavého, například řepnou pomazánku. Připravíme si dvě červené řepy, buď předvařené nebo pečené, k tomu 200 gramů tučného tvarohu, asi dvě lžíce sterilovaného křenu, sůl a trochu kešu ořechů. Jednu tu řepu nastrouháme najemno a druhou nahrubo. Přidáme k ním tvaroh, křen, podle chuti osolíme a promícháme. Mažeme na plátky chleba nebo knekebrotu a zdobíme kešu ořechy. A mám tady malou poznámku. Předvařenou řepu můžeme koupit a pokud řepu vaříme nebo pečeme doma, tak zásadně ve slupce, aby nestratila barvu. No a k pečení využijeme čas, kdy pečeme něco jiného, aby se šetřila energie.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrek Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech!
2: Zahradačech.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
4: V kadaňské nemocnici policisté anonymně ohlášenou bombu nenašli. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji je i za srpen nejvyšší v celém Česku. Hasiči rozebírají konstrukci hořícího supermarketu v Kladně. Odpoledne čekejte jasno až polojasno a teploty 28 až 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré poledne. Anonymnímu oznamovateli bomby v kadaňské nemocnici hrozí až 3 roky vězení. Kvůli výhrušce bylo nutné evakuovat 240 lidí. Při prohlídkách budovy policisté nic nenašli. Zásah shrnuje policejní mluvčí Jakub Mareš.
5: Mohu potvrdit, že jsme v 9.40 ukončili bezpečnostní opatření v dotyčné nemocnici, a to z toho důvodu, že proběhly 4 pyrotechnické prohlídky, které byly s negativním výsledkem.
4: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v srpnu zůstala na hodnotě 7,3% a byla opět nejvyšší v Česku. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce. Bez práce bylo v regionu téměř 40,5 tisíce lidí. Počet volných míst klesl na 5 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost byla na Mostecku, nejnižší pak na Litoměřicku. Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Lidí ve věku od 15 do 64 let, kteří by mohli i hned nastoupit do práce, bylo v Ústeckém kraji v srpnu přes 38 tisíc. Provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem je omezený. V úseku mezi stanicemi Praha Hostivař a Praha Uhříně Ves srazil vlak člověka. Ten nehodu nepřežil. Vlaky tam jezdily po jedné koleji a nabírali zpoždění. Podle webu Zprávy železnic událost ovlivnila několik rychlíkových spojů. Hasiči v Kladně hasí od půlnoci požár supermarketu v ulici Americká. Na místě vyhlásili 3. stupeň poplachu a zasahovalo tam 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 preventivně evakuovaných lidí z nedaleké ubytovny. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se některé jednotky už vrátily na své základny, ale pokračuje dohašování.
6: Krátce před 16:00 na místo dorazila těžká technika ze záchranného útvaru, která bude rozbírat konstrukce haly a my budeme dohašovat skrytá ohniska.
2: Počasí.
4: Odpoledne bude převládat jasno, místy až polojasno. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, ve Šluknovském výběžku na 26 až 28, na horách 23 až 26 stupňů.

0: zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pozor na Lounsku, v Lubenci na křižovatce Pražské a Podhorské ulice překáží nehoda osobního auta a traktoru. V Děčíně v Březové ulici se budete vyhýbat nehodě dvou osobních aut a opatrně také na dálnici D8 na 37. kilometru ve směru na Německo, to je mezi sjezdy na Brozany a Lovosice, leží tam na silnici roztržená pneumatika.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď začali úterní polední písničky na přání. A vy tedy můžete volat do studia, linka je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína. Přála si písničku od Heleny Vondráčkové Červená řeka. Ta putuje pro její rodinu a všem posluchačům.

Helena Vondráčková a její Červená řeka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už u nás vybírá paní Blanka z Děčína. Paní Blanko, přeji hezké odpoledne a koukám se, že paní Blanka nám bohužel utekla z linky. To nevadí. Přála si písničku od Petry Janu a Věry Špinarové. To máme mládež. Tak písničku posílám paní Blance a taky všem posluchačům.

0: Petra Janů a taky Věra Špinarová, To máme mládež. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky na přání. Tu další už vybírá paní Monča z Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Budeme hrát Veronu, Na mě nečekej. Pro koho bude?
1: Bude to tady pro všechny posluchače, pro vás do rádia, pro tačku, pro všechny, co jí mají rádi, tu písničku.
0: Tak jo, díky za zavolání, přeji hezký den a naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou. Na.

0: Verona a na mě nečekej. 12 hodin a 22 minut. K tomu pokračujeme v písničkách na přání. K nám do studia se dovolala paní Veronika z Ústí nad Labem. Přála si písničku od skupiny Jelen a Někde kolem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: rád.
1: Skupina Jelen a Někde kolem. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Severa. Teď se poprvé dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím od Věry Špinarové. Jednoho dne se vrátíš. Tuhle nádhernou písničku bych ráda věnovala všem posluchačům, kteří někoho ztratili. Děkuje paní Hanka.

Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a teď další e-mail na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím, zahrajte nám do kanceláře do Žatce. Kolegyně Šárka má ráda kapelu Vohnout, tak něco od nich. Děkuji, Lenka.

Skupina Vohnout a Svaz českých bohémů. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Severy. Jdeme na tu další. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka. Moc děkuji a přeji všem pěkný den. Renda s Míšou a Marťasem.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky jeho dnešní polední písničky na přání. A teď už i pan Zdeněk z Meziboří, který se dovolal k nám do studia na linku 475 212 212. Pane Zdeňku, hezké odpoledne.
1: Hezký odpoledne, zdravím Rádio Sever a všechny posluchače. Vybrali jsme spolu písničku, no, když jsem chtěl jinou, ale to nejde. A bylo by to pro všechny kamarádky, kamarády a pro vás do rádia.
0: Tak jo, Michal Tučný a starýho psa novým kouskům nenaučíš. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju a naschlém.

Brontosauři a jejich stánky a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale vaše SMSky na čísle 911 04. Marek Lambora, taky Tereza Mašková. Náš příběh pro pracovníky v Lovele Terezín pro radost. Děkuji. Právě.

Tereza Mašková a taky Marek Lambura, Náš příběh. My na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek na čísle 91104. Pavla Bobka, taky Karla Zicha, Bowery Street, všem posluchačům od paní Lenky.

0: Pavel Bobek a taky Karel Zich, jeho Bovery Street. Tady je Český rozhlas Sever a taky končící písničky na přání. Zuzka Zejdová už připravuje nové zprávy od nás ze Severu Čech a další písničky na přání, tak ty budou na Českém rozhlase Sever přichystány po 18. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Děčíně zůstává kvůli havárii několik desítek odběrných míst bez dodávek teplé vody. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli, evakuovaní se mohli vrátit. Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. Odpoledne čekejte jasno, místy až polojasno, teploty 28 až 31 stupňů. Jsou tu zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Několik desítek odběrných míst v Děčíně na pravém břehu Labe je bez dodávek teplé vody. Tu přerušila v pondělí havárie na vodovodním potrubí. Bez teplé vody i zámek nebo sportovní hala. Jejich provoz to neomezuje. Teplá voda neteče taky v bytových domech. Pracovníkům firmy se zatím nepodařilo závadu najít, říká Kateřina Drbalová ze společnosti Termo.
2: Momentálně probíhají výkopové práce a vypouštění systému. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout, kdy bude potrubí opraveno, protože ta závada je rozsáhlá a z potrubí stále vytéká vařící voda a není nám umožněno pracovat, tak aby nedošlo k nějakému úrazu.
1: Společnost informuje obyvatele města o aktuální situaci na svých internetových stránkách. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí, včetně některých pacientů na lůžkách. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. Zašíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorová rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou. Žáci v Česku se dlouhodobě zhoršují ve čtení i matematice. Vyplývá to z výsledků mezinárodního testování PISA 2025, které oznámilo ministerstvo školství. Od posledního měření v roce 2022 se čeští školáci zhoršili hlavně ve čtení. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO, ale i tak zůstávají nad průměrem západních zemí.
3: Česká republika zůstává nadprůměrná. Když se podíváme na všechny 3 tradiční oblasti tohoto šetření, tak ve srovnání se zeměmi OECD i se zeměmi Evropské unie, jak v přírodních vědách, tak v matematice, tak ve čtenářské gramotnosti, ve čtení, jsme nadprůměrní.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude převládat jasno, místy až polojasno, teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, ve Šluknovském výběžku na 26 až 28 a na horách 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Litvínově neprojedete ulicemi Svatopluka Čecha a Chudeřínskou. Policie je uzavřela kvůli nálezu granátu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: host.
1: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? Vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet, no a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat, vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal, no.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo... Vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celé kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost nepoznal.
1: Ale vůči panu Mlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přítel, ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, no, to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto šel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatřil, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to je to, jako to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano, ano.
0: Už 680,
1: ano, ano,
0: to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že jo, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Knojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým če jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky uklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěný Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, opatří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, ta dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když to,
0: ten
1: je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho, já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Tak když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta a jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, která mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To je jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to mám vztek šílený. Jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, vlastně pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Policie uzavřela popolední dvě ulice v Litvínově kvůli nálezu granátu, z místa ho odvezl pyrotechnik. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji je stále nejvyšší v republice. Andrej Babiš z ANO se podle Evropské komise nachází v možném střetu zájmů, pozastavila část dotací Agrofertu. V noci se zatáhne a k ránu se objeví přeháňky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Nález granátu uzavřel dvě ulice v Litvínově. Podle policie byl uzavřený zhruba 300-metrový úsek komunikace mezi ulicemi Svatopluka Čecha a Chudeřínská. Teď už je silnice plně průjezdná, pokračuje mostecký policejní mluvčí Václav Krieger.
2: Po 12. hodině jsme vyjížděli do ulice Svatopluka Čecha v Litvínově, kde byl při rekonstrukci střechy nalezen ruční granát. Na místo přijel i pyrotechnik, který granát zajistil a odvezl. Po dobu zákroku zhruba jednu hodinu byla silnice neprůjezdná. V současné době nehrozí žádné další nebezpečí a provoz je obnoven.
0: V Ústeckém kraji bylo v srpnu bez práce přes 40 tisíc lidí. Nezaměstnanost v regionu zůstává nejvyšší v republice, je na 7,3%. Podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem Martiny Bečvářové se jedná o běžný sezónní vývoj nezaměstnanosti.
3: Došlo k mírnému nárůstu uchazečů o zaměstnání, což je ovlivněno příchodem absolventů a dočasným zpomalením výběrových řízení ve firmách. Do obsazování volných pracovních míst se promítá období dovolených i potřeba zajistit péči o děti během letních prázdnin.
0: Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během srpna o desetinu procentního bodu na 5,7%. V evidenci úřadu práce je skoro 17,5 tisíce lidí. Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřeneckého fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Babiš ČTK řekl, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá. V Novém Boru dnes odpoledne vernisáží začne výstava nazvaná Tváří v tvář chráněným druhům Lužických hor. Od středy do konce září lidé budou moct vidět na plotě zahrady domů dětí a mládeže Smetanka. Výstava představí vzácné rostliny a živočichy Lužických hor na velkoformátových fotografiích. Připravila ji Agentura ochrany přírody a krajiny k výročí 50 let od založení chráněné krajinné oblasti Lužické hory.
1: Počasí.
0: Převládá jasno, místy až polojasno a teploty do 31 stupňů. V noci se postupně zatáhne a k ránu se objeví přeháňky a teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra pak po celý den převážně zataženo, déšť očekáváme na většině území, hlavně během poledne a odpoledne. Teploty zítra 21 až 24 stupňů, na západě kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut bez zranění překáží v Podkrušnohorské ulici v Lomu u mostu. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásnou stále ještě letní středu 8. září na dnešek připadá Mezinárodní den gramotnosti a svátek slaví Mariana, tak přejeme všechno nejlepší. A na Českém rozhlase Sever začíná dnešní pohodové odpoledne. Rostliny s největšími květy, tak to je téma pro dnešní díl cyklu Co v učebnicích nebylo. Mluvit ale budeme také o muchomůrce zelené, kterou si houbaři můžou splést s bedlou nebo žampionem a po požití skončit s vážnými problémy v nemocnici. Přidáme pozvánku na výstavu Mostecko pohledem fotografa, která je připravená i pro nevidomé, a samozřejmě i písničky.

0: nestárnou. Bude tady Hana Zagorová nebo později Valdemar Matuška. Teď už ale pokračuje Karel Zich.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová, jestli se rozlobíme, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Většina rostlin u nás už je po odkvětu, ale tušíte, které květy jsou největší a na kterých rostlinách? Tak hlavu se s tím lámat nemusíte, protože je to Martin Písařík a co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem? Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Trojice holky, vzpomínky zůstanou 14 hodin a skoro přesně 19 minut. K tomu rozjelo se dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by lidé při sběru hub měli být opatrní a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomůrka zelená. Může připomínat žampion nebo bedlu, proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesunul, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zpěvák, bubeník a také člen skupiny Genesis Phil Collins Dance into the Light. 14 hodin, skoro 29 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Severa. Vyrážíme tak trochu za kulturou. Výstava s názvem Mostecko pohledem fotografa v oblastním muzeu a galerii v Mostě láká na historické vybavení fotografa a na tradiční postupy. Výstava je výjimečná také tím, že je speciálně přizpůsobená i pro návštěvníky se zrakovým postižením. Pro nevidomé a slabozraké jsou připraveny audionahrávky, texty v Brailově písmu nebo detailní 3D modely.
1: Je to celá ta výstava vlastně ukázaná tak, jak ji budete procházet.
2: Spoluautor výstavy, kurátor muzea Dominik Marek, vložil do ruky nevidomému Michalovi Hornofovi malé plato, na kterém je vymačkaný profil výstavní místnosti. Podle něj Michal pozná, kde se nachází jednotlivé exponáty nebo stoly. Kromě toho dostal Michal i audioprůvodce, který ho expozicí provede.
1: Do pravé ruky vám to dává.
3: Ano.
1: Tak vy ucítíte, teďkon zase je to brailovým písmem, ale vlastně když půjdete postupně, ucítíte jednotlivá čísla, které když začnete mačkat, tak ono vám to vždycky řekne, jaká je to nahrávka.
2: Uprostřed místnosti jsou na stole vystavené modely významných mosteckých staveb, včetně těch zaniklých ze Starého Mostu, i makety jednotlivých typů historických fotoaparátů. Nevidomí nebo slabozrací si je mohou vzít do ruky a osahat. Model budovy muzea ukazuje autorka výstavy Lucie Paur, předsedkyni mostecké pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Věře Metelkové.
4: Ten komín, to jaký moc lidí už jako netuší.
5: No to vůbec jako absolutně jsem nevěděla, že to má ten vchod, že má balkon. Ty lidi, kteří opravdu to projdou, jsou vděční a jsou rádi, že si to můžou jako takhle bošahat.
2: Řekla mi Věra Metelková, nadšení neskrývá ani Michal Hornof. O zrak přišel před 4 lety a budovy si proto ještě pamatuje.
3: Budovy jsou teda jako provedený podle toho, jak si je pamatuju a jak jsem si je mohl osahat, tak jsou provedený dost dobře a věrně. Třeba tu starou radnici znám opravdu z obrázků, to jsem samozřejmě nikdy neviděl. Jsem teda i tam nahmatal podloubí a další poměrně detaily, který člověk jako v rámci toho modelu nahmatat může.
2: Co výstava nabízí, kromě maket a modelů pro nevidomé, popisuje kurátor Dominik Marek.
1: Vývoj fototechniky od 60. let 19. století do konce 20. století. Uvidí tady ale i fotografie, které tyto fotoaparáty právě tvořily.
2: Výstava Mostecko pohledem fotografa potrvá v oblastním muzeu v Mostě do konce tohoto roku. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Valdemar Matuška, Já si vsadil na pár tónů. Brzy nás čekají bratři Křížkové, tedy dvojice Damienc, 14 hodin, skoro 38 minut. U hudby teď zůstaneme. Čeká nás seriál Slavní Severočeši a Milan Knotek dnes představí operního pěvce Václava Zítka.
1: Slavní Severočeši.
2: Národní umělec, který si odnesl prestižní cenu Grammy. Operní pěvec Václav Zítek patřil ve své době k evropské špičce. Narodil se v roce 1932 v Tise u Ústí nad Labem. Po maturitě na gymnáziu v Benešově začal studovat soukromně zpěv. V 50. letech působil v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého a operním sboru Národního divadla v Praze. V sezóně 1959-60 působil v Ostravě. Prakticky celá 60. léta pak prožil jako sólista ústecké opery. Zlomovým okamžikem jeho profesního života se stal srpen 1969, kdy mu šéf opery Národního divadla Jaroslav Krombolc nabídl angažmá. Na naší první scéně pak Zítek působil více než dvě desetiletí. Poutal hlavně jako mimořádný interpret děl Bedřicha Smetany. Jeho baryton vynikal také v postavách světových autorů, jakými byli například Mozart, Verdi, Rossini, Puccini nebo Čajkovský. Zítek hostoval na předních evropských scénách a spolupracoval se světovými dirigenty. Zanechal po sobě rozsáhlou diskografii, zahrnující studiové nahrávky, rozsáhlé a televizní záznamy a operní komplety. V roce 1982 obdržel cenu Grammy za nahrávku Janáčkovy opery Z mrtvého domu. Stal se také národním umělcem a držitelem ceny Thálie za celoživotní mistrovství. Podle dobových kritiků vynikal Zítek velkým hlasovým rozsahem, liričností, ušlechtilostí i hereckým talentem. Zemřel v roce 2011 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Time After Time a zpěvačka Cyndi Lauper za 12 minut, je tady 15. hodina. Vy jste si naladili Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne. Policisté dnes museli z nemocnice v Kadani kvůli plané výhrušce bombou evakuovat přes 200 zaměstnanců i pacientů. Zásah zaměstnal desítky policistů, hasičů i záchranářů. Na místě byla také naše reportérka Lucie Hejzlová, kterou teď zdravíme hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Lucie, můžeš tedy shrnout celý ten zásah?
1: Pokusím se. Od té 7 hodiny policie uzavřela bezprostřední okolí nemocnice. K budově jsem se nedostala ani já. Policejní hlídka totiž odkláněla veškerou dopravu už od křižovatek Chomutovská a Kolovinova. Uzavřená byla i z druhé strany ulice nad nemocnicí. Nejezdily autobusy na parkovišti naproti heliportu. Jsem pak viděla několik červených nafukovacích evakuačních stanů, kde postávali nebo posedávali zaměstnanci nemocnice. Zásah trval necelé 3 hodiny. Oficiálně byl velitelem ukončený v 9 hodin a 40 minut. Evakuovaných muselo být celkem 240 lidí. Dětské oddělení, včetně novorozenců i ambulantní pacienti, byli podle jednatele nemocnice Pavla Marka dočasně po dobu zásahu přemístěni do zázemí záchranky. V nemocnici zůstali jen ti dospělí pacienti na lůžku. Lékaři museli také kvůli bezprostřední ohrožení bezpečnosti zrušit 9 operací a nemohli přijímat nové pacienty. Marek současně uvedl, že nemocnice bude konečné ekonomické škody ještě sčítat. A policejní mluvčí Jakub Mareš závěrem uvedl, že pyrotechnik spolu s kynologem v doprovodu psa specializovaného na vyhledávání výbušnin postupně 4x prošli celou budovu a nenašli žádné výbušné zařízení.
0: Co případnému pachateli za vyhrožování bombou hrozí?
1: Výhruška přišla podle jednatele Pavla Marka mailem po 6:30 po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožoval uložením výbušniny. Policisté dál pátrají. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy a pokud se policii podaří pachatele najít a vinu prokázat, hrozí mu až 3letý trest. Výhrušku nemocnici odsoudil na sociálních sítích i starosta Kadaně Jan Losenický z ODS s tím, že pro něco takového neexistuje omluva.
0: Zjistila naše kolegyně Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Děčíně už by opět měla téct teplá voda. Více prozradíme v dalších zprávách, které tady budou za necelých 7 minut na Českém rozhlase Sever. Teď dvojice Michal Tučný a Zdeněk Rytíř. Stále hezké úterní odpoledne.

0: Závadu na vedení horké vody se společnosti Thermo Děčín podařilo opravit. Bez teplé vody byly od pondělí desítky odběratelů na pravém břehu řeky Labe. Závada je zatím opravená provizorně, pokračuje mluvčí společnosti Kateřina Drbalová.
1: V tuto chvíli možná i budou mít všichni zákazníci teplou vodu, pokud neprosíme o strpení, protože probíhá napouštění soustavy. Havárie je většího rozsahu, než se předpokládalo, tudíž to bude vyžadovat další odstávku, o které samozřejmě budou naši zákazníci již předem informováni.
0: V Mostě pokračují s budováním polopodzemních kontejnerů na komunální odpad. Teď je stavební firma hloubí v ulici Wolfganga Amadea Mozarta a pak se přesune do ulice Česká. Ještě letos budou moci 4 nová stanoviště využívat také lidé v ulici Antonína Dvořáka. Letos za jejich stavbu město utratilo 6,5 milionu korun. Podle webu města by mělo příští rok vzniknout dalších 12 stanovišť. V části Národního parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi jako rtuť nebo arzen. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Část ze sudů unikla do vody. Červený tvrdí, že předešlé vedení ministerstva bylo o problému informované už před 3 lety a nic s tím neudělalo. To tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá.
2: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal. V říjnu loňského roku, tedy ještě za mého působení, ta zpráva, která byla zprávou o proběhnuté sanaci, ministerstvu byla doručena a ještě tehdejší vrchní ředitel Surý za mého ministrování posílal informaci s žádostí o spolupráci na ministerstvo obrany.
0: Červený chce kvůli možnému pochybení podat trestní oznámení. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných samotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní ve Westfalsku, nedaleko elektrárny, u které byla ještě včera večer nalezena další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž se nejméně ve 2 dopisech adresovaných policii i médiím k sabotážím přiznal. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí.
3: Počasí.
0: V noci se postupně zatáhne, kránu se objeví přehánky, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra pak po celý den převážně zataženo, odpoledne déšť, k večeru bude od západu ustávat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 stupňů, na západě kolem 20, odpoledne ochlazování.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na dálnici D8 na 77. kilometru ve směru na Drážďany máme hlášené porouchané vozidlo a na 75. kilometru dálnice v obou směrech provádějí silničáři revizi mostu. Provoz je v obou směrech jedním pruhem. Můžete se tam zdržet.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje a nám se včera rozjela řidičská abeceda, tak přidáme dnes 2. díl a řeč bude o přednosti na dálnici. Dokážete si představit dobu, kdy vedle sebe jako pracovního kolegu máte lidsky vypadajícího robota? Ta doba je možná blíž, než si představujete. I o tom budeme mluvit v dnešním pohodovém odpolední, kde zazní opět i písničky, které nestárnou. Tentokrát třeba od Jirky Korna nebo Heleny Vondráčkové, teď už ale mám rád a Meky Žbirka.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Jiří Korn, velká hvězda na české pop music, nás čeká ale jedna opravdu megastar, zpěvák Andrea Bocelli, za malý, za malou chvíli v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Pojďte, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes uslyšíte, jak je to na dálnici s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si řekneme, jak je to na silnici s pravidlem zipu, ale teď už slíbený Andrea Bocelli. Stále hezké úterní odpoledne.
4: Amore che io e te forse stiamo

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever.

0: pokud jste teď váhali, čí hlas nebo komu patří hlas zpěvačce, kterou jste teď slyšeli, tak vám to hned prozradím. Byla to Lenka Filipová, její písnička s názvem Norský dřevo. A ještě doplním, že na Českém rozhlase Sever v pohodovém odpoledni brzy uslyšíme také Dalibora Jandu nebo Ivetu Bartošovou. Liberecká společnost VUTS si pořídila humanoidního robota. Chce otestovat jeho využití v průmyslu. Robot má dvě ruce, dvě nohy, hlavu a přesto to není člověk. Jeho tělo je ze slitiny hliníku, titanu a uhlíkových vláken. Uvnitř má různé senzory, kamery, kabely a počítačové systémy. Umí využívat umělou inteligenci, tančit nebo rychle běhat. Pokud se roboti osvědčí, mohli by ušetřit lidskou práci pro určité výrobní postupy, ale nelekejte se, výzkum je zatím na začátku.
1: Tam beru,
2: přesně. Na chodbě ústavu mě právě míjí humanoidní robot, měří 130 cm a štráduje si to velmi svižně. Nemáte strach, že do něčeho narazí?
3: My ho tady ovládáme a hlí to přesně neudělal.
1: A on takhle hůčí.
4: To jsou ventilátory, by jsem tak
5: A humanoidní robotika je zatím počátcí.
2: Říká jeden z manažerů VUTS Jaromír Ficek. Výzkumný ústav teď bude testovat, v čem mohou být humanoidní roboti přínosní pro průmysl.
5: Nikdy nebudou schopni 100% nahradit člověka, ale v určitých oblastech ano, a pomůžou odstranit takovou tu monotónní nepříjemnou práci lidí, kam ty normální roboti nedosáhly.
6: V průmyslové výrobě je spousta robotů.
2: Vysvětluje vývojář David Dostrašil,
6: který dělají tu stejnou práci pořád dokola, ale jakmile má manipulovat věcma, kterým se třeba měnějí tvary nebo prostředí, tak vlastně ten klasický průmyslový robot narazí na tyhle limity.
2: Naopak humanoidní robot takové problémy nemá, říká další člen výzkumného týmu Timotej Fašiank.
3: On tam má několik senzorů na té kameře, tak může vlastně vidět jako člověk, jak tu hloubku a i barvy a všechno kolem toho.
2: Ale on je vlastně menší než člověk, tak co vlastně zvládne s těmahle ručičkama?
6: No a tak v téhle velikosti, co jsou spíš takový jako jemný nějaký manipulace, vlastně nám vyhovuje, že je menší, protože si ho tady vlastně můžeme testovat na něm všechny ty možnosti a není zase tak nebezpečný jako například velký roboti, který mají 180 cm a 90 kg. Ty motory mají hodně velkou sílu, tak když ten robot třeba někoho kopne, může třeba i zlomit jako ruku. V tom průmyslu se teda právě řešit tak, že ten robot se zavře do klece a do ní se nepustí lidi, ale tím už zase musíte zastavovat tu halu a už zase ztrácí ten jeho přínos.
2: A teď tam tady robot začal tancovat, oni se tím vlastně testují jeho motorické schopnosti. No, musím říct, že je opravdu mrštný.
6: Já například salto, takže on je jako schopný hodně zajímavých věcí.
2: Pro průmysl je ale stěžení, aby vykazoval při práci nulovou chybovost. I s tím si musí vývojáři poradit. Někdy je to ale metodou pokus omyl, říká Timotej Fašiank.
3: Mě docela překvapilo, jak ta firma, co to vyrobila, jak často nám dávají vlastně updaty na něj. Prostě ono se to furt posouvá a narážíme na nějaké funkce, co ani nejsou dokumentované, o čem ani nevíme, že existují v tom robotu. Prostě něco se najde, že aha, on umí tohle.
2: Do dvou let chce výzkumný ústav postavit v Liberci vlastní centrum pro vývoj robotů. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s

0: Tolik Iveta Bartošová v dnešním pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Máme tady skoro přesně 15:30, to připomínám hlavně těm, kterým už třeba v 15:00 skončila pracovní doba. Nás brzy čeká Karel Černoch, ale teď se opět vydáváme na Sever Čech.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V knihovně Ústeckého kraje v Ústí nad Labem si čtenáři i veřejnost můžou procvičovat cizí jazyk hravou formou. Takové dvojjazyčné čtení z prvky japonského divadla Kamishibai tam mají na programu právě dnes. A vydal se tam i náš severočeský stopař Robin Rerich, kterého teď zdravíme hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Robine, pro koho je takový program vlastně připravený?
2: Tak já začnu tím, že si řekl, že je skoro 15:30, celý program tady začíná ve 16:00, tady v budově knihovny ve Velké hradební ulici, takže pokud by to někoho zaujalo, ještě by mohl stihnout dorazit. Oddělení cizojazyčné literatury to čtení přichystalo ve spolupráci s dětským oddělením. Primárně je pro děti ve věku od 3 do 8 let. Podle lektorek ale přichází děti v doprovodu dospělých, kteří se taky můžou přiučit. Po čtení pak ještě navazují různé tvořivé činnosti a zábavné aktivity, aby si děti mohly používání některých těch naučených výrazů upevnit.
0: Co dnes budou číst za příběh?
2: Podle Daniely Novobilské z dětského oddělení to bude pohádka s názvem Nový domek pro myšku, takže příběh plný zvířátek. Přesně proto, aby to pro děti bylo záživné a různá zvířátka se naučili pojmenovat. Z oddělení cizojazyčné literatury bude v angličtině předčítat Carol Turnerová, takže děti uslyší angličtinu od rodilé mluvčí. To je taky výhoda, protože takovou výhodu běžně děti ve školách ještě nemají. A v průběhu čtení budou obě lektorky děti zapojovat tak, aby si příběh i výrazy lépe zapamatovali.
0: Uvedli jsme, že čtení je z prvky japonského divadla. Jak to vypadá?
2: Pro mě samotného byl výraz Kamishibai neznámý. Jedná se o metodu, kdy v první polovině 20. století si v tehdejší finanční krizi japonští vlastně pouliční umělci vydělávali tím, že měli malé divadlo v krabici. V něm předváděli příběh. Aby se děti dověděli konec toho příběhu, museli si koupit sladkosti. Dnes v knihovně využijí jen tu formu toho malého divadla v krabici, takže příběh myšky uvidí děti i na obrázcích v krabici.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tak to byla Helena Vondráčková, která svou partu přátel už má. Teď si k tomu ještě koupila letadlo, aby je mohla někam odvést na dovolenou. Posloucháte stále Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne, ale my se vrátíme do dopoledního vysílání. S vámi si dnes Zdeněk Lukesle povídal o školní docházce, jaký je váš názor na zrušení devátých tříd základní školy, a dovolala se i posluchačka Hana z Mostu.
1: Tak já jsem ročník narozený 1954, měli jsme za devátou třídu povinnou a chtěla jsem říct, že jsem byla šťastná, nebo i tak nějak jsme to brali my děti, že v té osmí jsem byli takový děčtější a v té devátý najednou jsme to brali trošku jinak, ale tenkrát jsme si to neuvědomovali, ale bylo to takový víc hodně kamarádský jsme byli, byli jsme na sebe takový hodně hodný, i kluci, i holky, jsme to brali tak jako vážně a byli jsme šťastní, že v té devátý třídě jsme, že jsme neopustili osmou, víte, já budu teďko mít na králičku, protože si fakt úplně na to živě vzpomínám. A byli jsme taky šťastní, měli jsme strašně hodní učitelé všechny a že jsme nemuseli opustit v té osmý třídě, ale jsme si to tenkrát už v té devátý třídě uvědomovali, takže chtěla bych říct, že to bylo hezký. Myslím si, že jsme nic nestratili, že jsme šli do devátý třídy v tom životě tak nějak. A chtěla bych říct, že ta devátá třída, že je škoda, že tak nějak ustřihnou, protože říkám, v té osmí jsme byli takový ještě děti, ale pak to člověk vnímá úplně jinak. V té devátý třídě se utvrzovalo hodně to kamarádství a to přátelství takový.
0: Zítra po deváté hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát, kterého zvířete se nejvíc bojíte? Měli jste někdy nějakou příhodu se zvířetem v lese, na louce, šlápli jste na zmeji, honilo vás divoké prase a podobně? Volejte po deváté hodině přímo do vysílání na známou linku 475 212 212, nebo nám pište třeba teď hned na Facebook a také na e-mail damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti, příhody s různými divokými zvířatami a tak dále. A teď už pokračuje zpěvačka Whitney Houston. Máme 15 hodin 41 minut, posloucháte Český rozhlas Sever.

0: Lucie, David Korel, Koller, Lenka Dusilová, písnička s názvem Sen. Za necelých 10 minut tady máme 16. hodinu. S vámi je stále Český rozhlas Sever. S koncem léta přišel i konec koupací sezóny. Letošní prázdniny byly horké a my dnes zjistíme, jaká byla na koupalištích návštěvnost. Podrobnosti má pro nás redaktorka Adéla Jindrová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Léto bylo letos podle hydrometeorologického ústavu druhé nejteplejší od roku 1961, takže osvěžení bylo opravdu potřeba. V Libereckém kraji je možností spoustu. Máme tu biotopy, lesní koupaliště a přírodní plochy, ale já se zaměřila hlavně na velká koupaliště.
0: Které koupaliště tedy letos navštívilo nejvíc lidí?
1: Maškova zahrada v Turnově letos zaznamenala téměř 36 tisíc návštěvníků. I podle Zdenky Štrauchové za městskou sportovní byla sezóna úspěšná. A to i přesto, že bylo kvůli počasí třetinu léta zavřeno. Letošní návštěvnost byla zhruba o 6 tisíc vyšší než loni. Nejsilnějším měsícem byl červen. Štrauchová to přisuzuje horkým letním dnům v druhé polovině měsíce.
0: Podobná situace byla možná sledovat i na jiných koupalištích, je to tak?
1: Ano, druhé nejnavštěvovanější bylo letos koupaliště Dubice v České Lípě. Zaznamenali tam okolo 33 tisíc návštěvníků, což je velký úspěch oproti loňskému roku, kdy to bylo pouze 25,5 tisíce. Technická manažerka Jana Kobosilová říká, že se koupaliště snaží vyhovět podnětům veřejnosti.
2: Bereme to jako úspěšnou sezónu, jako spokojená celá ta klientela. No. Samozřejmě každý rok chceme nabídnout zase nějaký stavební úpravy, pokroky na základě podnětu veřejnosti.
1: I na koupališti Sluníčko v Liberci tvořil červen skoro polovinu celkové návštěvnosti, která byla téměř 30 tisíc lidí. To je velký rozdíl oproti minulému roku, kdy to bylo pouze něco přes 17 tisíc. Správkyně koupaliště Zuzana Benešová přikládá nižší návštěvnost v červenci a srpnu dovoleným.
3: Poslední týden v červenci, 1. srpnu jsou celozávodní dovolený v průmyslové zóně tady v Liberci, takže tam potom jakoby těch návštěvníků je ohodně méně, protože jsou na dovolených vyjetý.
1: Stejně na tom je i Železný Brod. Správce tamního koupaliště Libor Kochánek říká, že kombinace horkých teplot a konce školního roku přinesla nejvíce zákazníků. Podle něj v červenci lidé raději využijí možnost dovolené v zahraničí. Sezóna tam byla také úspěšnější než loni. Koupaliště letos navštívilo přes 8 tisíc lidí, zatímco v roce 2025 jen 6,5 tisíce.
0: Zatím to tedy vypadá, že rok 2026 byl pro koupaliště lepší než ten předchozí. Je tomu tak?
1: No, ne všude. Například v Raspenavě byla letošní sezóna slabší. Podle nezávislého místostarosty Jaromíra Hanzla se letos v Raspenavě vykoupalo jen 8 tisíc lidí, což je o 1,5 tisíce méně než minulý rok. Sezóna v Raspenavě však ještě není oficiálně u konce. Vykoupat se tam zájemci můžou ještě dnes a zítra.
0: O letošní sezóně návštěvnosti koupališť v Libereckém kraji vás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: No a ke svému konci spěje i dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever po 16. hodině Humoriáda a Josef Fousek a já se budu těšit naslyšenou opět zítra.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Centrum krizové péče v ústecké nemocnici nově pomáhá i dětem a dospívajícím. Lidem v Děčíně už by měla téct teplá voda. Soud se znovu začal zabývat privatizací Mostecké uhelné. Obžalobě čelí 3 lidi. Zítra čekejte převážně zataženo, odpoledne déšť a teploty 21 až 24 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobré odpoledne. Krajská zdravotní rozšířila služby Centra krizové péče v Ústecku.

0: Kateřiny Drbalové opravená provizorně, řemeslníci čekají na potřebný materiál. Vrchní soud v Praze dnes začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvodní jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu a za to je soud před 3 lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 a 6 let. Obžalovaný je i ex-náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Jednání bude pokračovat zítra a celkem je naplánované na 8 dní. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu.
1: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
0: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů.
2: Počasí.
0: V noci se postupně zatáhne a k ránu se objeví přehánky, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra pak bude po celý den převážně zataženo, dešť očekáváme na většině území. Odpoledne k večeru bude od západu ustávat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pozor na Děčínsko, v zatáčce na silnici z Děčína na Hoštice je osobní auto v příkopu, projíždějte tam opatrně a na 75. kilometru dálnice D8 provádějí silničáři revizi mostu. Provoz je v obou směrech jedním pruhem, můžete se tam zdržet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
4: Zdravím posluchače.
3: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
4: samozřejmě
3: uvedli?
4: Samozřejmě, jako vždy.
3: Povídej.
4: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
2: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jí hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista do čista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvíze s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli vím, pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dýlavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Semaforiáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak jako známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu.
3: Ano.
6: Malinko, kde píše za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9. To s vámi udělali 3.9. To já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, dělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. A kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte.
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čiluž to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, baví, však Lojzí, no teprů jsme roh spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, no a nakonec ji pustím. A Lojzina už v těch lázňách byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, na který trefili. Však se nebylo čem diví, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková. A to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, Ale já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu a kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové a já si neodpustím se vás pozdravit pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Ne, tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, bro. Hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout? Kdy tě napadlo?
3: Teď mi napadlo, že chtěli, že nemám jíst, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já
1: těším
3: děkuju.
1: Se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuju vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji je stále nejvyšší v republice. Soud zpřísnil trest muži za působení u separatistů na Donbase. Půjde do vězení na 3,5 roku. V Jablonecké galerii N představují svou výrobu šperků manželé Machatovi. Zítra bude převážně zataženo, odpoledne déšť, teploty 21 až 24 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobrý podvečer. V Ústeckém kraji bylo v srpnu bez práce přes 40 tisíc lidí. Počet nezaměstnaných se oproti minulému roku zvýšil o více než 3 tisíce. Nezaměstnanost v regionu zůstává nejvyšší v republice, je na 7,3%. Podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem Martiny Bečvářové se jedná o běžný sezónní vývoj.
2: Došlo k mírnému nárůstu uchazečů o zaměstnání, což je ovlivněno příchodem absolventů a dočasným zpomalením výběrových řízení ve firmách. Do obsazování volných pracovních míst se promítá období dovolených i potřeba zajistit péči o děti během letních prázdnin.
1: V galerii N v Jablonci nad Nisou začíná výstava Časozber. Autorské šperky tam představí manželská dvojice ze Slovenska Jana Machatová a Peter Machatová.

0: aktivistům přidal v roce 2017 a na Donbase strávil asi půl roku. Podle svých dřívějších slov vozil vojáky k bojové linii a zásoboval je jídlem. Soud ho potrestal za účast na teroristické skupině. Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například i perit sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná. Podle něj je tam velké množství znečištěné zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami, například rtutí nebo arzen. Na průzkum proto naváže sanace, která má začít na konci září.
1: Počasí.
0: V noci se postupně zatáhne a k ránu se objeví přeháňky, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra pak po celý den převážně zataženo, déšť očekáváme na většině území odpoledne, k večeru bude od západu ustávat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 stupňů, na západě kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z dálnice D7 na 640. kilometru ve směru na Chomutov, to je u Cítolip. Nehoda překáží, můžete se tam zdržet.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Jsme rádi, že i dál posloucháte Český rozhlas Sever a že vás bude následující Den v kraji zajímat.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn toho, co se v Ústeckém kraji dneska stalo, pro vás má Zuzana Zejdová.

0: Armáda je zatím opravená provizorně. Anonymnímu oznamovateli bomby v kadaňské nemocnici hrozí až 3 roky vězení. Kvůli výhrušce bylo dnes nutné evakuovat 240 lidí. Při prohlídkách budovy policisté nic nenašli. Zásah shrnuje policejní mluvčí Jakub Mareš.
1: Mohu potvrdit, že jsme v 9.40 ukončili bezpečnostní opatření v dotyčné nemocnici, a to z toho důvodu, že proběhly 4 pyrotechnické prohlídky, které byly s negativním výsledkem.

0: krajská hygienická stanice. Výstava s názvem Mostecko pohledem fotografa v oblastním muzeu a galerii v Mostě láká na historické vybavení fotografa i na tradiční postupy, včetně vyvolávání snímků ve fotokomoře. Expozici si mohou projít i slabozrací a nevidomí, doplňuje kurátor výstavy Dominik Marek.
1: Nahmatat jde 10 nejvýznamnějších staveb mostu, které jsme vybrali, i fotoaparáty, které jsou tady zmiňované, 8 modelů plus haptické mapy.
0: Podrobnosti si poslechněte v našem vysílání už za chvíli.
2: Zuzana Zejdová shrnula na Českém rozhlase Sever dnešní dění v Ústeckém kraji. A v celé další hodině uslyšíte o zajímavých událostech podrobněji. Tak dobrý poslech.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Je úterý 8. září a právě dneska museli z nemocnice v Kadani kvůli plané výhrušce bombou evakuovat přes 200 zaměstnanců i pacientů. Zásah zaměstnal desítky policistů, hasičů i záchranářů. Na místě byla také reportérka Lucie Hejzlová.
1: Od té 7. hodiny policie uzavřela bezprostřední okolí nemocnice, k budově jsem se nedostala ani já. Policejní hlídka totiž odkláněla veškerou dopravu už od křižovatek Chomutovská a Kolovinova. Uzavřená byla i z druhé strany ulice nad nemocnicí, nejezdily autobusy na parkovišti naproti heliportu. Jsem pak viděla několik červených nafukovacích evakuačních stanů, kde postávali nebo posedávali zaměstnanci nemocnice. Zásah trval necelé 3 hodiny, oficiálně byl velitelem ukončený v 9 hodin a 40 minut. Evakuovaných muselo být celkem 240 lidí. Dětské oddělení, včetně novorozenců i ambulantní pacienti, byli podle jednatele nemocnice Pavla Marka dočasně po dobu zásahu přemístění do zázemí záchranky. V nemocnici zůstali jen ti dospělí pacienti na lůžku. Lékaři museli také kvůli bezprostřední ohrožení bezpečnosti zrušit 9 operací a nemohli přijímat nové pacienty. Marek současně uvedl, že nemocnice bude konečné ekonomické škody ještě sčítat. Policejní mluvčí Jakub Mareš závěrem uvedl, že pyrotechnik spolu s kynologem v doprovodu psa specializovaného na vyhledávání výbušnin postupně 4x prošli celou budovu a nenašli žádné výbušné zařízení.
2: Co případnému pachateli za vyhrožování bombou hrozí?
1: Výhruška přišla podle jednatele Pavla Marka mailem po 6:30 po totožnosti anonymního pisatele, který vyhrožoval uložením výbušniny. Policisté dál pátrají. Případ vyšetřují pro podezření z trestného činu šíření poplašné zprávy. A pokud se policii podaří pachatele najít a vinu prokázat, hrozí mu až 3letý trest. Výhrušku nemocnici odsoudil na sociálních sítích i starosta Kadaně Jan Losenický z ODS s tím, že pro něco takového neexistuje omluva.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na Českém rozhlase Sever budeme teď probírat počasí s meteoroložkou Janou Ehertovou, kterou už mám na telefonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak se bude ještě počasí dneska vyvíjet? Bude se nějak měnit?
2: Tak já jenom doplním ty dnešní hodnoty, protože je to zajímavé s tím, že máme 8. září, tak nám padaly v Ústeckém kraji teplotní rekordy. Nejtepleji jsme naměřili na stanici Doksany, kde jsme naměřili 33,5 stupňů Celsia, byl to překonán rekord z roku 2024, ale jeden rekord je docela hodně zajímavý, a to na stanici Žatec, kde jsme dneska naměřili 31,7 stupňů Celsia, a tenhle ten rekord je překonaný dokonce z roku 1937. Takže je to hodně starý rekord, který byl dneska překonán, tak proto jenom pro zajímavost. A jak se bude počasí vyvíjet dál, tak očekáváme, že teďko nějaké skoro jasno, polojasno platit bude, ale v průběhu noci se nám bude postupně zatahovat a zatažená obloha bude spojená s přechodem studené fronty, která bude přecházet během zítřejšího dne.
1: No, zítra to bude opravdu velký rozdíl oproti dnešku a hodně nám poklesnou teploty, jak až moc?
2: Ty raní se nám budou udržovat celkem ještě vysoko, očekáváme, že se budou nejvíce udržovat v rozmezí od 18 do těch 14 stupňů Celsia, takže ráno bude ještě velmi teplé, ale už v těch ranních hodinách se nám objeví první srážky v podobě jak přeháněk, tak deště, můžou se vyskytnout i ranní bouřky a v podstatě ty srážky budeme mít během dne četnějšího charakteru, takže zítra opravdu bude zataženo s deštěm, s přeháňkami a teploty očekáváme oproti těm dnešním opravdu ochlazení, budou se pohybovat nejčastěji od 20 do 24 stupňů Celsia a ještě během odpoledne očekáváme, že se bude dále ochlazovat.
1: Ještě se ochladí. Dobře, takže děkujeme za varování meteoroložce Janě Ehertové, děkujeme za upozornění a za zajímavosti a zase příště naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: My na Českém rozhlase Sever pokračujeme zase muzikou s Pavlem Vítkem nebo kapelou Bee Gees.

0: Na Českém rozhlase Sever pokračuje Den v kraji. 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu za to. Dvakrát zneužil i jeho 10-letého kamaráda. Děčínský soud ho nejdřív poslal na 3,5 roku do vězení. Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil na podmínku. Mimo jiné s odůvodněním, že starší z chlapců už byl stejně narušený. Proč odvolací soud zmírnil původní trest na podmínku, vysvětluje podrobně reportér Artur Janoušek.
1: Ty důvody shrnuje soudkyně Jana Kurešová, která předsedala senátu odvolacího soudu. Řekla, že to půl roku trvající zneužívání, že to byl ojedinělý exces, že podle ní se ti nezletilí obžalovanému sami nabízeli, prosili ho o schůzku, protože si chtěli vydělat. Jenže podle obžaloby to není úplně přesné. Policisté totiž zdokumentovali nejméně 5 případů, kdy naopak ten obžalovaný sám psal tomu 12-letému chlapci, že ho chce vidět a nabízel mu 500 korun, když, cituji, odvede dobrou práci, konec citace. Další polehčující okolností podle odvolacího soudu bylo to, že ten 12-letý chlapec už byl stejně narušený. Soudkyně Kurešová zdůrazňovala, že vyrůstal v problematické rodině, že kouřil marihuanu a že poskytoval sexuální služby i jiným mužům, které pak vydíral.
2: My říkáme, že se jednalo o osobu, která předtím, než se setkala s obžalovaným, prostě prováděla dětskou prostitukci za peníze. On už byl narušený, takže obžalovaný to narušení výlučně svým jednáním prostě nezpůsobil.
3: Oslovení odborníci ale ten rozsudek ostře zkritizovali. Co konkrétně se jim nelíbí?
1: My jsme oslovili třeba nezávislou advokátku a bývalou žalobkyni Věru Novákovou, která se na zločiny spáchané na dětech přímo specializuje. Ta řekla, že soud vlastně přenáší vinu z toho pachatele na oběti a zdůraznila, že jediným dospělým a tudíž trestně odpovědným byl v tomto případu ten obžalovaný.
4: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna. Namísto toho, aby soud hodnotil obviněného a jeho čin, tak vyšetřuje a hodnotí jeho oběti, kterými jsou v tomto případě 12-leté a 10-leté dítě, které prakticky staví do role pachatelů.
3: Bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláma Šermečková-Laurenčíková k tomu měla také názor, je to tak?
1: Ano, ona uvedla, že soud vlastně nemůže rozdělovat děti na ty, které si zaslouží ochranu a na ty, na kterých záleží méně.
3: A co na to říká soudkyně Kurešová?
1: Ta namítá, že odvolací senát nepřenášel vinu na oběti, ale že jen konstatoval, že musí zvážit všechny okolnosti toho případu. Třeba, že obžalovaný vedl řádný život, že svého činu litoval. Já ještě doplním, že ten rozsudek i postup odvolacího soudu teď prověřuje nejvyšší státní zastupitelství, které může například navrhnout podání stížnosti pro porušení zákona. I kdyby pak nejvyšší soud rozhodl, že ten zákon je skutečně porušený, tak ale už to nebude mít vliv na ten rozsudek. Verdikt nejvyššího soudu by ale mohl být závazný na jiné další podobné případy v budoucnu. Den v kraji.

0: Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje dál a pro další zajímavosti si jdeme do Mostu. Výstava s názvem Mostecko pohledem fotografa v oblastním muzeu a galerii v Mostě láká na historické vybavení fotografa a na tradiční postupy. Výstava je výjimečná taky tím, že je speciálně přizpůsobená i pro návštěvníky se zrakovým postižením. Pro nevidomé a slabozraké jsou připraveny audionahrávky, texty v Brailově písmu nebo detailní 3D modely.
1: Je to celá ta výstava vlastně ukázaná tak, jak ji budete procházet.
2: Spoluautor výstavy, kurátor muzea Dominik Marek vložil do ruky nevidomému Michalovi Hornofovi malé plato, na kterém je vymačkaný profil výstavní místnosti. Podle něj Michal pozná, kde se nachází jednotlivé exponáty nebo stoly. Kromě toho dostal Michal i audioprůvodce, který ho expozicí provede.
1: Do pravé ruky vám to dávám.
3: Ano.
1: Tak vy ucítíte, teď zase je to Brailovým písmem, ale vlastně když budete postupně, ucítíte jednotlivá čísla, které když začnete mačkat, tak ono vám to vždycky řekne, jaká je to nahrávka.
2: Uprostřed místnosti jsou na stole vystavené modely významných mosteckých staveb, včetně těch zaniklých ze Starého Mostu, i makety jednotlivých typů historických fotoaparátů. Nevidomí nebo slabozrací si je mohou vzít do ruky a osahat. Model budovy muzea ukazuje autorka výstavy Lucie Paur, předsedkyně mostecké pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Věře Metelkové.
4: Ten komín, to taky moc lidí už jako netuší.
5: No to vůbec jako absolutně jsem nevěděla, že to má ten vchod, že má balkon. Ty lidi, kteří opravdu to projdou, jsou vděční a jsou rádi, že si to můžou jako takhle bošahat.
2: Řekla mi Věra Metelková. Nadšení neskrývá ani Michal Hornof. O zrak přišel před 4 lety a budovy si proto ještě pamatuje.
3: Budovy jsou teda jako provedený podle toho, jak si je pamatuju a jak jsem si je mohl osahat, tak jsou provedený dost dobře a věrně. Třeba tu starou radnici znám opravdu z obrázků, to jsem samozřejmě nikdy neviděl. Jsem teda i tam nahmatal podloubí a další poměrně detaily, který člověk jako v rámci toho modelu nahmatat může.
2: Co výstava nabízí, kromě maket a modelů pro nevidomé, popisuje kurátor Dominik Marek.
1: Vývoj fototechniky od 60. let 19. století do konce 20. století. Uvidí tady ale i fotografie, které tyto fotoaparáty právě tvořily.
2: Výstava Mostecko pohledem fotografa potrvá v oblastním muzeu v Mostě do konce tohoto roku. Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dát.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudsonský šípky najmo.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Když se řekne Český Červený kříž, většina lidí si vybaví hlavně první pomoc. Jaké chyby při poskytování první pomoci děláme nejčastěji? Jaké kurzy a školení pro veřejnost Červený kříž nabízí? Jak důležitá je práce dobrovolníků? Na to se budeme ptát Ivy Weisheitlové, ředitelky oblastního spolku Červeného kříže Teplice.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem? Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji na Českém rozhlase Sever pokračuje a nechybí samozřejmě ani sport. Už zítra vstoupí do nového ročníku Maxaliky hokejisté Chomutova, kteří se v úvodním kole představí ve Zlíně. Piráti až v závěru přípravy vystužili svůj kádr opět pomocníků z extraligového Kladna, zkušeného Hanzla a litvínovského Šprinara. I proto jde do nadcházející sezóny s optimismem chomutovský trenér Richard Lobo.
1: My samozřejmě jsme čekali nějaké doplnění, které přišlo 14 dní před soutěží, takže ten tým je kompletní asi až teď v podstatě. Ale s tím jsme počítali, s tím jsme do toho šli. Zase jsme viděli spoustu kluků, samozřejmě ty zápasy jsme různě do toho sestavu rotovali, ale jinak to asi splnilo to, co to mělo. Kondičně jsem věřím, že jsme na tom dobře, fyzicky připravený, silově taky. Teď doladíme nějaké poslední detaily a hurá na to ve středu.
2: Jedna výhra v přípravě pouze. Je důvod pro nějakou paniku?
1: Ne, myslím si, že není. Samozřejmě, byli bychom rádi, kdyby jich bylo víc, ale těch zápasů bylo málo, bylo jich 5. Z toho až ten poslední jsme hráli nějaký sestavě, kterou si asi dokážeme představit do těch zápasů, jak jsme to říkám, hodně rotovali, hodně točili. Byla to příprava, je pozitivní vyhrávat, ale počítá se to teď od středy, takže věříme, že to bude lepší.
2: Získali jste dva zkušené extraligové hráče, obránce Baránka a útočníka Martina Hanzla, tak co od nich čekáte?
1: Že budou skvěle hrát a budou velký přínos pro tým. Ne, jsme moc rádi, že tady jsou. Pro nás je to velká vzpruha i pro tu kabinu, že přijdou takhle zkušení hráči.
2: Jaké jsou ambice chomutovských Pirátů do nové sezóny? V té minulé jste si zachraňovali až v posledním zápase, tak asi byste takovéhle drama nechtěli připustit.
1: Určitě nechceme připustit drama z loňské sezony. Ambice, pojďme prostě dobře hrát a uvidíme, co z toho bude. Ta liga je strašlivě vyrovnaná, rozhodují opravdu maličkosti v těch zápasech a vůbec nedokážu odhadnout, kde bychom se chtěli umístit. Chcem pozbírat co nejvíc bodů a předvádět slušný hokej, poctivý, takže uvidíme, kam nás tohle to zanese.
2: Vy jste se svým štábem vlastně se ujali týmu až v průběhu sezóny, v závěru, kdy jste ho zachraňovali. Jaký pocit máte z mužstva? Je silnější než to, které končilo tu minulou sezonu?
1: Tak tu minulou sezonu ten tým končil hodně poslepovaný, protože se zranil asi 9 hráčů a my jsme potřebovali na rychlo sehnat kluky, který vlastně ani by tomu v tu chvíli měli nějaký vztah, tak vlastně to pomohli zachránit. A letos to mužstvo je určitě jako kompaktnější v tom, že je spolu. Ta kostra nějakých 17-18 hráčů tady je od začátku, teď se k tomu přibalili noví kluci, ale věříme, že se to sednej s nima a to mužstvo bude šlapat tak, jak má.
2: Zůstal střelec Kosky, tak kolik dál gólů v sezóně?
1: Co nejvíc. Já věřím, že co nejvíc.
2: Bude to 20 aspoň?
1: Já si myslím, že může dát i víc. Ne, uvidíme. Samozřejmě bude to mít těžký, ta liga ho zná, v tu chvíli to není nic jednoduchýho, ale tím, že přišli další kluci, tak doufejme, že tu pozornost taky strhnou na sebe a malinko tu pozornosti z něj uberem.
2: Řekl trenér chomutovských Pirátů Richard Lobo před startem nového ročníku první hokejové ligy. Z Chomutova David Kalvás, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Řidiči se na opravený most v Roudnici nad Labem dostanou ještě letos. Krajská zdravotní pořídila nové vybavení pro teplickou nemocnici. 3/4 měřících stanic v Česku zaznamenaly teplotní rekordy pro dnešní den. Zítra bude převážně zataženo, odpoledne déšť a teploty 21 až 24 stupňů. U zpráv vás vítá Zuzana Zejdová. Dobrý podvečer. Špindlerův most v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl to krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé kraje.
2: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na dvě etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Pacienti teplické nemocnice budou mít větší pohodlí. Krajská zdravotní nakoupila nová lůžka, matrace a noční stolky. Vybavení si rozdělí například oddělení jednodenní chirurgie, urologie, dětské oddělení nebo jednotka intenzivní péče. Nákup za téměř 1 milion 800 tisíc korun zaplatilo město Teplice. Krajská zdravotní to uvedla na svých webových stránkách. Teplotní rekordy pro 8. září dnes naměřilo 3/4 stanic, informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Maximální teplotu 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové na třech stanicích v Brodu na Dyji a Diákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Naopak nejchladněji bylo v Libereckém kraji.

0: ty současné technologie.
1: Počasí.
2: V noci se postupně zatáhne a k ránu se objeví přeháňky. Teploty klesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra pak po celý den převážně zataženo. Dešť očekáváme na většině území, hlavně během poledne a odpoledne. K večeru začnou od západu ustávat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 stupňů, na západě kolem 20, odpoledne ochlazování.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Po nehodě je neprůjezdný jeden pruh na dálnici D7 u Cítolip směrem na Chomutov. Stojí tam dvě havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností a nehodu máme hlášenou na Litoměřicku u Mlékojet na křižovatce s hlavní silnicí od Nového mostu na Lovosice. Asi se tam zdržíte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Písničky na přání Českého rozhlasu Sever už začaly. Já vám připomenu kontakty. Je to telefonní linka 475 212 212. Je to taky e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. Tak koukám, že první e-mail už je tady. Dobrý den, všem posluchačům posílám písničku od Karla Gotta a Michala Davida. To stárnutí zrádné. Děkuji, Petra Skralup.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už máme první volající a tou je Šárka. Hezký podvečer, Šárko.
1: Hezký podvečer, paní, ano, Evo, pardon.
0: Dobro,
1: takže písnička bude pro paní doktorku, paní Angelu a její zdravotní naší sestřičku. Zítra se k něm chystám na převáz, takže je chci pozdravit. A pak by to bylo pro všechny známí a přátelé, co se dáváme hrát. A i pro vás do rohlasu, ať vám to tam uteče.
0: Děkujeme. Tak Šárko, díky za zavolání a písničku nechávám jako překvapení. A mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever a na telefonu čeká trpělivě Eva. Hezký večer do Nového Boru.
1: Dobrý večer.
0: Tak povídejte.
1: Já bych si chtěla dát zahrát písničku od Pavla Nováka Nad Moravou svítá. A je to pro všechny lidi, kteří mají takovýhle písničky rádi.
0: Tak já vám především přeju hezký poslech, protože děkujeme, písničku jste vybrala vy a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Telefonní linka do písniček na přání Českého rozhlasu Sever stále platí 475 212 212. A dovolat se podařilo i Liborovi. Hezký podvečer do Libouchce.
1: Hezký podvečer. Já bych prosil zahrát pro manželku písničku Někdy se bojím od Štěpána Kozupa. Děkuju vám.
0: Ano, rádo se stalo. Pozdravujte ženu, naslyšenou.
1: Děkuju, vyřídím.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil koule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy,

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

0: Co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, tak o tom už je rozhodnuto, protože se dovolal Pavel a už si i vybral. Pavle, hezký večer do Kostelce.
1: Dobrý večer, děkuji moc za tuhle příležitost a jelikož mám dneska svátek Mariánám, všechny Mariánky, tak bych jim chtěl poslat písničku na její svátek s tím, že je to vzpomínka na mý mládí staneční, kde jsem měl taky Mariánu jako tanečnici a při té příležitosti bych to chtěl poslat i Božence do Žadce, Jarmile do Nuslí a Honzovi z Vltavy, aby všem se líp večer, jak se říká, odpočívalo a žádný bolesti dlouho netrvaly a všechno bylo dobrý.
0: Dobře, tak hezky řečeno, já děkuju, Pavle, mějte se dobře a naslyšenou.
1: Děkuju moc, hezký večer, díky.

0: Podvečer na Českém rozhlase Sever. Spolu s vámi posluchači pokračuje dál. Do písniček na přání dovolala se taky Jarmila. Tak já vás zdravím do Nuslí, Jarmilo. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Evičko.
0: Tak povídejte, co si zahrajeme, komu zahrajeme.
1: Tak zahrajeme si, bude zpívat Karel Zich a písnička se jmenuje Napíšu pár taktů. A tu písničku bych poslala, teď jsem před chvílí slyšela Pavla z Kostelce, tak mu písničku taky posílám. Takže Pavelko z Kostelce, Honza z Vlkavy, Milenku z Českého ráje, to je taková strašně milá paní a ty prostě musím zahrát, kdybych nechtěla. No a ona má krásný věk a to je úplně úžasný, jaká to by člověk smekl klobou, když ji vidí, no, ona, teda když ji slyší, jo, ona je opravdu úžasná. No a potom bych to poslala ještě do Haničce básničce do Bíliny a jejímu manželovi Hance a Hinkovi k Teplicům a Stehelčovákům. A jinak pro všechny posluchače, s kterými si necháváme zahrát, ale i s jima ostatníma, co jenom poslouchají.
0: Tak i já vám přeju hezký poslech, Jarmilo. Super, že jste se dovolala a mějte hezký večer. Naslyšenou.
1: Vy taky mějte pěkný večer. Naschledanou.
0: Děkuji.

0: 475 212 212, to je telefonní linka do písniček na přání Českého rozhlasu Sever, kterou často využívá a taky se často dovolává náš posluchač Milan. I dneska se to povedlo. Milane, dobrý večer.
1: Dobrý večer, mám všem posluchačům Rádia Sever, tady Milan Pazoný Vosterný.
0: Tak povídejte dál, co zahrajeme?
1: Tak já bych se žil písničku Růže Rusky Ondráčkový.
0: No, je připravená.
1: A bylo by to pro Kugeršná, pro Rusku Bílou, pro Pavla Bláhu, pro Pupu Pospíšila, pro naše dělatí sestříčky, pro Kuky z 18, pro Verču a pro Kráľovské království.
0: A já všem přeju hezký poslech.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují teď dál už s Radkem. Hezký podvečer vám přeju.
1: Hezký podvečer.
0: Tak komu zahrajeme, nebo co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si Bočo Tento. Písničky, nebojte se, nebojíme, kam nebude se. A je to všem lidem, který mají rádi pívečko.
0: Tak to jste určitě i vy, tak vám přeju hezký poslech. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál a já už se ptám, koho máme dalšího na telefonu. Haló, haló.
1: Dobrý podvečer, Evičko, tady Božena ze Žadce, zdravím všechny posluchače i vás.
0: Já vás taky.
1: A vzpomínám na Haničku Zagorovou, tak jsme vybrali její písničku. Posílám ji všem přátelům, kamarádům, všem lidem, kteří poslouchají. Andělka, Boženka, Honzík, Pavlík dával zhrát, Jarmilka a František do Kralup, ten na mě nikdy taky nezapomene. Takže všem posluchačům to posílám a mějte se krásně.
0: Vy taky, díky za zavolání. Ano, Boženko, příště naslyšenou.
1: Slyšenou.

0: Loučení, loučení se blíží, protože písničky na přání Českého rozhlasu Sever taky už pomalinku končí. Ale ještě tady máme jednoho volajícího. Dobrý večer, Františku.
1: Dobrý večer, tady Kralupy František, zdravím vás a všechny posluchače.
0: A my děkujeme, a co si zahrajeme?
1: Bude to vzpomínka na Leděnku Kozderkovou, která dneska excelovala v humoriádě.
0: To je pravda.
1: Na její dcery a jinak přeji všem posluchačům stále zdraví a hlavně hezký poslech. A paní Božence děkuju do Žadce a vám všem děkuju. Díky.
0: A my taky děkujeme, Františku, za zavolání. Příště zase zavolejte a naslyšenou, těším se.
1: Naslyšenou, já taky děkuju.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kontrola 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku odhalila 14 přestupků. Soud se znovu začal zabývat privatizací Mostecké uhelné, obžalobě čelí 3 lidi. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude převážně zataženo, odpoledne s deštěm a teploty 21 až 24 stupňů. Zprávy a Zuzana Zejdová. Dobrý podvečer. Policisté při dnešní preventivní kontrole 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za 62 500 korun. V 10 případech šlo o předjíždění, dvakrát nebyli řidiči připoutaní a nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. ČTK o tom informovali mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková a koordinátor prevence policie České republiky Tomáš Frolík. Policisté kontrolovali taky technický stav nákladních aut a jejich vybavení. Vrchní soud v Praze dnes začal projednávat odvolání v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. Na úvodní jednání dorazili všichni tři obžalovaní. Bývalí manažeři firmy Antonio Koláček a Oldřich Klimecký čelí obžalobě z podvodu, za to je soud před 3 lety nepravomocně poslal do vězení na 7,5 až 6 let. Obžalovaný je i náměstek ministra průmyslu Robert Sýkora, který za přijetí úplatku dostal 3letý nepodmíněný trest. Jednání bude pokračovat zítra a celkem je naplánované na 8 dní. Louny dnes začaly opravovat poškozenou část městských hradeb v prostoru pod Šancemi. Havárie se tam stala podle mluvčí radnice Pavly Kutlu na začátku prosince kvůli zatékání vody za kamenné zdivo. Oprava vyjde na zhruba 3,5 milionu korun bez DPH a radnice ji uhradí z vlastního rozpočtu.
2: Město po prosincové havárii místo zabezpečilo a na konci března ulici znovu otevřelo pěším a cyklistům. Podle Kutlu by ji neměly omezit ani současné práce. Dělníci obnoví poškozené kamenné zdivo a staticky ho zajistí. Hotovo má být nejpozději do konce října. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
3: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Sk, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spirare, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Lačerat Hešukar Šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Seň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi námi dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy? To
2: ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama, nebo mezi klubama jsme si chodili takhle za zám a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal si něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26.
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No, manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate, někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičny, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aureli, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aureli, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance, hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září budou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salud Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na 3/4 stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na 3/4 stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na 3 stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnými technologie, má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejméně za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástupci dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem. Musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle. A říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě proto.

0: toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
1: Podařilo, a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
0: Ano.
1: Šel jste si zatím?
0: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností, a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
1: A to jste tady ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
0: Jo, já jsem si počkal. No.
1: Co vám na to říkali rodiče? Měl jste jich důvěru a podporu?
0: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
1: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
0: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že jo, i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
1: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: stál kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: nepoznal. Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích, seděli opravdu osobnosti. To byli takový hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, takhle mě vyhrnul reta a říkal mě: no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijď, no a tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruji, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct zodpovědně stovky písniček za těch 45 roku, jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba. V dnešní době ta tolerance je vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel, jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak si říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano, ano.
0: Už 680, no, je to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapra, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhlídnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, ne, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všechny řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mě takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu na tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že se muši před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní vztah, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Marie Rotrové, no. Takže těch 26, to dlouhou věkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: a u toho. Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě upřednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě
0: protože v tom septetu,
1: tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako je.
0: A zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A když jste doma? Protože v práci asi úplně to není
1: no,
0: možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotový, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohledu plnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohu na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně zanířany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java. Je to zkratka zakladatelů. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje. Český motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety. To všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
3: To přesně nevím, ale asi ano.
4: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
5: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a

0: potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
1: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarsenu, ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc a tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Strick van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
2: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
3: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
4: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Dumpál.
3: Taková ta nablízkaná.
4: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
3: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
5: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
3: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
5: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
3: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
5: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
3: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
5: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
3: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
5: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
3: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
5: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
3: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
4: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo Wandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů samozřejmě platí i o motocyklech. Směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít i hned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým 60 dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a klikovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC právě s tím čtyřdobým motorem a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce, na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Java Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek. Thank you.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácnili na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko.

0: Počkej, počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
1: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
0: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
0: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, pochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
0: Počkej, datličko, to už víme. O jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
1: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
0: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
0: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
0: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
0: Za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
0: Takhle s ním, Bochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
1: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
0: Vochomůrko, někdo je v chaloupce. Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
0: Fuj. Až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
0: A je to.
3: To máte za datlíka vy, dva chytráci.
0: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
1: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku. A v tom na ně někdo zavolal.

0: kam pak vy dva smutní? Ale asi do světa.
1: A proč pak to?
0: Ale v chaloupce nám sedí vír. Je ho tam od rohu k rohu.
1: To on oplátkou za datlíka. A já to tak nenechám.
0: Kde pak, datličko? Proti vírovi nic nezmůžeš. Kde pak?
1: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motříčci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna a datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
0: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
0: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
0: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
1: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
0: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, radši, abych snad šel.
1: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordíje sa pristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj, ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Rumcajsi?
2: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
1: Co tak najednou?
2: Já se vždycky rozhoduju po Rumcajsím. Najednou.
0: A Rumcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Rumcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Rumcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
2: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
2: A proč bych tam lezl?
1: No sakr blí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
2: A co když nemusí?
1: Jak to?
2: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
2: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
2: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Rumcajs děláš?
0: Jak by to Rumcajs dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
2: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
2: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
2: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
2: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
2: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
2: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
2: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
2: To víš, že zavolám. Richtáři! Richtáři! Máš Rumcajse na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Rumcajsi! Hned se zdolu, hned! Richtář, to si richtář, hlupák si. Copak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Rumcajsi, nevymluvíš.
1: Richtáři!
5: Setřesu tě jako hrušku!
1: Richtáři! Mordie, Firok, když já si narazím. Richtáři!
5: No asi dole.
1: Richtáři.
5: A pí kníže.
1: Richtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
1: Richtáři.
5: Do šatlavy jsem řekl.
0: A Richtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách, a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu. Pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať, a schoval se s tím za vráteň. Už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
6: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
6: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni.
6: Mám ho uvázaného ve stodole na oprati, protože si mi 2x zalhala. Povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě shledal trochu hlasu a zasípěl.
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
6: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
6: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
6: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
6: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
6: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
6: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
6: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Za to jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Je 8. září, úterý. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková. A budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila jsem se v roce, narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.

0: na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije a pan Hill je už hodně starý, jo.
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zetkat, Daruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte.
0: Ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy, jo. Tak spousta lidí uteklo kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života v době, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi? Že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně. A víte v čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne.
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci, a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Co se doval Prchatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všechny možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. I se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranu, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak by se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju. Nebo
1: se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaši stanici do otevřených dveří, tak třeba
1: jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude řeknou den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to někdo moderujou.
0: Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to zlý. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, dívám se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Teď, dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako v skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to Země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat zhora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to jsem nechtěl. No,
0: tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, zrovna zítra máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnově pod Radoštěm na Bakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochoz. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám mu, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, a ty máš strach? On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to. No, svým způsobem jsem mu závidil, teď už ne, protože jsme na stejné lince důchodce.
0: Ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasné, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel s manžela se stala žena, z manželky muž. Tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně. Nebo to mi vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynuli 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců.

0: Za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co... Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové
1: na
0: odlehčení.
1: Na odlehčení prostě... na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
0: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
1: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady noční linka.
1: Já taky zdravím paní Jaruško, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako po mentální věk, ale těžko říct, jako možná i do toho jeho věku teď současný, jak se cítí a jak vlastně je furt plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let. To
1: ano, právě, a možná se žít. Má hodně právě, tak já obdivuji tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem.

0: celém světě a natočil hromadu alb. Vlastně možná nejvíce ve světě, alb, co by zpěvák zatím natočil je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, nějak jsem zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do ní jakoby takhle na ten den do té situace vžít, do té žijící osoby.
1: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
0: Jako možná je do současný doby, no, spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má to energie, jako těžko říct, no, jako na ten den. Mm-hmm.
1: A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
0: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako v country kapelách, nebo v kapele nějaké, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jako by zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no, tohle no.
1: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my, posluchači,
0: jako
1: představujeme?
0: Já si myslím, že on, ne jako on, já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známá indiánku, že z manželku z kmene Čeroký, že je taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil od toho Viliho nezná a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo. Jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auto, jezdil se na koník. Auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
1: No.
0: Bylo to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou
0: jako
1: první československý
0: prezident. Na ten den, jak to říkala. Jak nechtěl bych to asi, na ten den. Jakoby.
1: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
0: já bych měla asi respekt, já bych právě měla respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
1: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
0: Jako seděl,
1: je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
0: Já skučal, nevím, trošku to, jakoby, jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, když, kdyby...
1: Jak by vyřešil...
0: Řešil si to asi dnešní, jako tu
1: problémy dnešní doby, no ale to by byla dnešní výborná, doby, no. To by byla výborná
0: by byla, otázka. Ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to pokračoval. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
1: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
0: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby České republiky, si myslím.
1: No,
0: to je,
1: třeba mý prarodiče, no to bylo v podstatě
0: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnotlivý bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kralé čtvrtý, který podle to dokázal daleko více, jakoby si myslím, že více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, kralé čtvrtý král. Ale jako každej, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl, že jo. Ty tam ty správy jsou uvedený, všem ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat někdo, který tady není, aby, a nesmí se tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, bych řekl. Aha. Která je žijící.
1: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře. Téma.
0: Taky hezký večer všem a dobrou noc.
1: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tady ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý, ale vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jen byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že bych vás potěšila třeba i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem teď procitla a připojila k vám. Trošku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no, že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala se rvat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.
3: Za

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár. V kůži koho byste se chtěla zítra probudit?
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho.
0: Třeba.
1: Filmovou herečku. Já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si, měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. A já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde. A všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje. Bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
1: Ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazií a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana. A mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě. Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to že určitě. No, vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prozraďte, nebyl hercem. Kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný. Já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný, no. On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný. No. Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak aby to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom moc

0: několikrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat, a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
1: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
0: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké, a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
1: Já vám rozumím. Mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události,
0: tak,
1: možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
0: No, ano.
1: Chtěla byste být jako s nimi u stolu a zažít obyčejný den, anebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
0: No, tak i toho obyčejného dne, i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
1: Tohle by to všechno líbilo.
0: No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
1: Ano, ztráta soukromí.
0: Tak, ano.
1: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu, jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
0: To bylo krásné.
1: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
0: No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké, a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
1: Děkuju. To jste řekla hezky.
0: Já taky.
1: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
0: Jo, to bylo fajn, ano.
1: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte ráda.
0: Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolený, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Mm-hmm. Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodallové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. Mm-hmm. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna. Od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové, jako zoolog ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla, ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, protože on někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád někdo po něm něco chce a to takže někdy není čas, no.
0: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Teda. Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
0: Dobře.
1: Téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla. No.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel: přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání, tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi se volá mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu, a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Takže byste chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodský tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: a jinak
0: volala.
1: Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný, a hlavně já miluju tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou, ty osmdesátníci, a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuju úplně. nevím, no,
0: my
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným, podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuju všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuju také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám

Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral, a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Otto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Otta Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Ottu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Otta Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si

0: Představte, normálně se to dělá obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše Vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
1: ano, vol, penso, vol. No, já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
0: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
1: Jo.
2: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
0: No, my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
1: Na to není čas.
0: A nebo když přijedeme na, když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
3: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
2: Takže byste...
3: Já nevím, co to je. Co vás zřejmě zklamal teď?
2: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby... jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
0: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
3: No u mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo? Ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
2: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
3: no, přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu jeho.
2: Řekněte.
3: Asi pěti dírkové harmoničky.
0: Tak to
3: má
0: je...
3: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
0: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
1: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
0: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
1: A to se ti ještě nestalo? Ale,
0: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
1: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
0: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
2: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
1: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu a pak jsem ji jednou vzal a jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
0: no, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. No já si nebudu vyjadřovat.
1: On ve své skromnosti.
0: No a výsledek teda byl ten, že Ota Janeček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
1: No citovku
0: tak,
1: to chce.
0: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Ota Janeček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nimž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektoru, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čobeče, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František Nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vypráznit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo, jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle to, jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? A on říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl,
5: Krupská.
4: A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povědá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

dolet mém políbení, v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.